Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Troníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

0: Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela Habestop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
7: hezké
6: Ivo.
7: Hezké odpoledne.
6: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
7: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené minulý týden. Jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
6: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
7: To jsem nevyvěšovala.
6: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní.

0: A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastnýma packama proštrechla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
1: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami? Třeba tam, kde to nemělo být?
2: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takovej úžasnej.
1: Patinovaný.
2: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpělivost, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
1: ten jsem nenávratně.
2: Myslím, že velmi nenávratně.
1: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
2: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
1: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měly ty patinovaný. Naopak září tak jako.
2: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
1: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
2: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
1: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
2: To asi ne, to ne. Já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla, a z 99% nikdy to není tak povedený jako to první.
1: Ano.
2: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju, a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou, krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybu.

0: mince. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
1: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
0: Ano.
1: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
0: ano,
1: je určitě
0: ona
1: obličej.
0: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je, ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázku.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní, Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kajzer, běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore, děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to
13: je... Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
13: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne, ale...
13: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
15: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
15: No, já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
15: Ano.
13: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavec. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jaký například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku to teda máte pohyb. To je zdravý.
15: No, tak to taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: No, vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo?
15: No, no, tak viděl jste jí.
13: No, no, mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. Oh, to je jedno, to se nepletme.
15: No tak. No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky být dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No, no, a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna ze všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
15: No, strašně, to si nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
15: Ale to co říš, nevíš, já to tam už to znám.
13: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o to švoto se srozej, to znáš, to tak.
15: Ne, co, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
13: ale,
15: tady jsem...
13: Ale ne, to stojí za pendry, věř.
15: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Srdíčko, prosím.
13: Ale ne, neboli srdíčko, to je kráva stejně, věř, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Jak já mu závidím.
3: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
3: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
3: Ty váš?
13: Rád si bílej, že? Jak se ty barvy pletou.
3: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo? Hmm.
3: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
3: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore,
3: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na který člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těchhle těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne. To nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte a hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
14: Když jeme,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová, získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkujem.
4: A Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Dává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín stokrát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi hlavní roli, Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseille...
1: Marseillezu.
7: Marseillezu jsme zpívali. A od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publik.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Velmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Velma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Velmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a Pan Kopecký neměl děkovač. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky nárok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jakože to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělá takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou. Já měl blány mezi prstama. No, teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu. Fáka!

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši na Chebsku by příští rok mohlo začít fungovat diagnostické centrum. Navzdory suchu je zatím v přehradách na západě Čech dostatečná zásoba pitné vody. Armáda kvůli pádu vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Až je na Chebsku chybí lékaři, především specialisté. Částečně by je mohli nahradit přístroje. Město chce proto zakoupit v první fázi dermatoskop a sonograf. Snímky, které na nich za pomoci umělé inteligence vzniknou, následně vyhodnotí nasmouvaní odborní doktoři, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
2: Co se týče nákupu přístroje, tak je to ještě poměrně daleko, protože my ho nebudeme kupovat dříve, než budeme vyjádření zdravotní pojišťovny o tom, že tuto aktivitu naší podpoří. Nicméně ten přístroj, který potřebujeme, tak získal certifikaci pro používání v České republice, což je podmínka lékaře, který by vyhodnocoval vlastně veškeré popisy, který tento přístroj diagnostikuje.
0: Česko dál trápí dlouhodobé sucho. Podle údajů webu Intersucho je aktuálně nejhorší situace na jižní Moravě. Dál pak v části Jihočeského i Plzeňského kraje. Tam především na Domažlicku. Zásoby pitné vody ve vodárenských nádržích ale prozatím ohrožené nejsou, vysvětluje Petr Vicenda z Povodí Vltavy.
3: Minimálně po dobu dalších několika měsíců nedostatek vody v těch veřejných potřebištích nehrozí. Povodí Berounky se jedná zejména o vodní nádrž Nýřsko na Úhlavě, která zajišťuje i kompenzaci průtoků až do odběrného profilu v Plzni na Homolce, odkud je zásobováno téměř 200 000 obyvatel. Dále pak vodárenská nádrž Lučina na Tachovsku nebo Žlutice na Střele, Karlovarský kraj.
0: Jeden voják zemřel a další čtyři se zranili při pádu armádního vrtulníku v náměstí nad Oslavou na Třebíčsku. Do péče záchranářů se dostali i další tři lidi, kteří se po nehodě nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie. Podle mluvčí ministerstva obrany Magdaleny Hinčíkové armáda nebude dočasně používat vrtulníky systému H1.
4: V návaznosti na nehodu byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H1 v armádě České republiky. Příčiny této tragické nehody budou prošetřeny, jakmile to okolnosti umožní.
0: Mezi vrtulníky systému H1 patří stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Cena severomořské ropy Brent se včera poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvýšila už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Iránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Týká se to obnovené blokády klíčového hormuzského průlivu. Tento týden začaly narušovat mezinárodní lodní dopravu, taky jemenští husíové v Rudém moři. Povstalecká skupina podporovaná Iránem tvrdí, že tam vyhlásila námořní blokádu Saúdské Arábie. Sport. Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně jen na Belgičana Sfinkse. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Do pátečního rána jste se probudili spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a od mikrofonu vás vítá u našeho ranního vysílání Jitka Brošková. Také dnes ho otevřeme s písničkami Jež nestárnou od Michala Prokopa a Pavla Bobka, připojíme anketu s dětmi Ahoj rádio, no a za pár minut nás taky čeká první ranní příspěvek. A o čem bude? Co zůstane z lásky, když jeden z dvojice odejde? Miloš Doležal se s touto otázkou vyrovnával v básnické próze, kterou napsal po smrti své manželky a která získala ocenění Magnesia Litera. Jeho příběh už ožil na divadelním jevišti a teď se po úspěšných reprízách připravuje také filmová adaptace. Podrobnosti přidáme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, tak ať se vám pěkně poslouchá. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Chrápou vaši rodiče?
1: Taťka trochu chrápe.
2: Moje mamka nechrápe, a taťka trošku jo.
3: Můj táta jo, a mamina ne, a brácho taky.
4: No můj táta docela jo, ale mamka vůbec.
5: Moje rodiče nechrápou, to spíš brácho.
6: No a můj děda to chrápe hodně, ten chrápe ještě víc než můj táta.
7: Že můj taťka hrozně chrápe, protože on spí hned vedle mě, jako po pokoji vedle mě, tak já vždycky slyším, když se večer probudím, tak vždycky slyším, jak chrápe tam.
8: Já ho probudím a vždycky mu řeknu nechrápe a stejně chrápe. Nejvíc táto, když se napije pivo.
9: Já taky chrápu, všichni chrápem.

0: počasí.
1: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do pátečního rána a to má jasnou oblohu. Teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a po chladném ránu nás pak čeká slunečný a teplý den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž tady dnes na prvním stupni, tedy mírná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Do začátku pátečního dobrého rána přispěla svou písničkou zpěvačka Lucie Vondráčková a za 9 minut bude 17:30. Před námi je první ranní příspěvek, poezie, divadlo a teď film. Tak takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala. Jana bude brzy sbírat Lipový květ. Básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
1: Vyhlížím tě každé ráno. Ve vánku, větroceli, v mátě.
2: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi Lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
1: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
3: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolverevi, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
2: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat Lipový květ i film.
3: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
2: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
3: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
2: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
4: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
2: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra. Reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů. Lidé by už tak nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Skalná u Chebu nabízí k prodeji nové stavební parcely pro rodinné domy. Město v lokalitě pod Višňovkou dokončilo zasíťování pozemků, které mají i přípravu pro optickou síť. Pro budoucí majitele radnice nestanovila žádné podmínky ani termín dokončení stavby. Karlovy Vary opravují barevnou lávku přes řeku Ohři na meandru. Kvůli pracím ji město uzavřelo pro pěší i cyklisty. Pro cyklisty je vyznačená objízdná trasa po páteřní cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Omezení potrvá přibližně do 9. srpna. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO doufá, že se podaří do Srbska prodat česká letadla Skyfox. Předseda vlády to uvedl na oficiální návštěvě země. Do Bělehradu s ním včera dorazilo také 30 zástupců českých firem. Tenistka Nikola Bartuňková vypadla z turnaje Live Sport Prague Open v osmifinále. Tara Rudiová-Vesthajská podlehla ve 3 setech. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Lokti je z důvodu pořádání sportovní akce MotoGP uzavřená vozovka v Lokeckých Serpentinách v ulici Československé armády.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Poslední pracovní den tohoto týdne je před námi a my jsme rádi, že jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Máme pro vás připravené čerstvé informace z našeho karlovarského regionu, taky pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže a v neposlední řadě rovněž písničky, které máte rádi. No a hned s tou další nás potěší skupina Mirai. Za chvíli připojíme výběr očekávaných událostí a pokud ještě nemáte na pátek žádné plány, tak si počkejte na naše pozvánky, jak se ho pěkně užít. Je půl šesté a skoro 3 minuty. Dobré ráno.

0: Kaťoše, za vámi posíláme po našich frekvencích písničky popové, folkové, rockové, anebo pěkné country, jako byla tahle od Michala Tučného. Hrajeme pro vaše ranní pohodu a aby se vám dobře vstávalo. S vámi je rádio vašeho kraje a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Ministr zahraničí Petr Macenka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr své dvoudenní cesty bude Macenka v hlavním městě jednat se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlicem Radmanem. Pražský městský soud dnes vyhlásí rozhodnutí v případu proruské skupiny Československí vojáci v záloze za mír, která čelí stíhání za podporu terorismu. Obžaloba usiluje o zrušení domobraneckého spolku a pro tři jeho představitele či sympatizanty pak navrhla desetileté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Všichni čtyři obžalovaní lidé i spolek se domáhají zproštění viny. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo téměř 2,5 tisíce, oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. A proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil to v noci francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Macron poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Španělská dvojice Los del Rio nám pro dobrou náladu naservírovala svůj největší hit, písničku Macarena, kterou zná asi celý svět a která nenechá nikoho v klidu ani dnes, i když vznikla už před více než 30 lety. Je 6:45 a 1 minuta, venku jasno, teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a po chladném ránu nás pak čeká slunečný a teplý den.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Během dne ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Tipy pro volný čas.
2: Hezké dobré ráno, 6. hodina to bude za 9 minut, spolu s ní zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lenka Poláková, ale nejprve si pojďte poslechnout dnešní pozvánky a hned s tou první se vydáme do přírody. Komentované prohlídky, vyhaslé sopky, komorní, hůrka a u Františkových lázní začínají ve 14 a v 15 hodin. Kromě povídání o sopce a její historii samotné, bude také řeč o západu českých zemětřeseních. Místa na prohlídku je třeba si rezervovat. Dnešní varhanní koncert v kostele Povýšení svatého kříže ve Františkových lázních nabídne od 16 hodin koncert varhaníka Vladimíra Roubala, sopranistky Jany Koucké a trumpetisty Jana Wernera. Druhý ročník série koncertů a stand-up vystoupení na terase hotelu Thermal v Karlových Varech začíná v 19 hodin. Summer Stage by Thermal bude patřit historkám Tomáše Plhoně, Terezy Bonaventurové a Ládi Kardy. Pořád nazvaný A teď je to vaše začíná ve 20 hodin v Sokolovském klubu Alfa. Jde o setkání lidí, kteří mají ostatním co říct, chtějí přečíst svou poezii, pobavit a představit svůj projekt nebo zahrát. Pátý ročník hudebního festivalu Jazz Summer začíná ve 20 hodin v Mariánsko-Lázeňském hotelu Falkensteiner. Zahraje tam kapela Future Swing, která nabízí moderní pohled na Gypsy Swing. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Nejen pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. A malá galerie Chebské galerie výtvarného umění připravila výstavu prací výtvarníka Dalibora Nesnídala a grafického designéra Martina Kajzra. Jejich propojení s regionem symbolizuje i název expozice Snídaně v Kaiserwaldu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nemocnice v Chebu otevřela stomatologické centrum. Páteční kalovarské farmářské trhy nabídnou ochutnávky regionálních potravin. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobingu. Její předseda nebyl v povinném registru lobování, přesto chodil za ministrem Juchelkou. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Nemocnice Cheb má stomatologické centrum. Karlovarský kraj ho vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C, kde kromě stomatologů sídlí i onkologické oddělení a některé ambulance. Náklady na přestavbu byly 46 milionů korun. Stomatologické centrum nabídne taky služby, u kterých není nutná registrace, říká vedoucí lékař společnosti FitDent Jakub Papež.
5: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. Krom toho je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodonci, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích a lékaři je k nám delegují, a případně parodontologickou léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní.
3: Chebská klinika v omezeném měřítku nabídne i registraci nových pacientů, prioritně ale přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi. V Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy u městské tržnice. Jak informovala mluvčí radnice Helena Kyselá, pěstitelé přivezou čerstvou sklizeň, sezónního ovoce a zeleniny. Chybět nebudou ani čerstvá vejce, drůbeží maso, uzeniny, sýry, pečivo, cukrářské výrobky, rybí saláty a italské speciality. S pestřením pátečního trhu budou ochutnávky produktů vítězů letošního ročníku soutěže regionální potravina Karlovarského kraje. Prodej bude už tradičně zahájen v 9 hodin a ukončen po vyprodání zásob. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
6: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
3: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využívat také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí.
7: Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Zlato získal na šampionátu v Oklahoma City.
7: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Uvařte si kávu nebo čaj, zkrátka to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Je 6 hodin a 4 minuty a páteční dobré ráno plné muziky a informací má pro vás nachystané písničky, co nestárnou, od Marty Kubišové a Ilony Čákové. Budeme i gratulovat, povídat si s meteorology a taky se už za chvíli zaměříme na to, jak v létě správně skladovat potraviny. V teplém počasí totiž častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla, třeba salmonelóza. A té je letos víc než loni. Počkejte si na podrobnosti a vstávejte a posnídejte s námi. Dobré jitro.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 10 minut po šesté a páteční ráno si užíváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. No a máte-li dnes narozeniny, posíláme vám velkou gratulaci. Mezi dnešní oslavence patří také český folkový písničkář, známý hlavně z legendárního folkového dua Paleček a Janík, Michal Janík, který slaví 81. narozeniny. Český komik a herec Lukáš Pavlásek slaví 48. 51. oslaví česká herečka Klára Cibulková. Českému profesionálnímu tenistovi Lukáši Rosolovi je dnes 41 let a americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez slaví 57. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1946 se narodil český tanečník a choreograf Vlastimil Harapes, který zemřel ve věku 77 let. No a k dnešnímu svátku popřejeme Kristýnám. Kristýna je původem řecké křestní jméno, ženská podoba jména Kristián, znamenající křesťanka. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Ooh, baby, I love your way, every day.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a ve čtvrtek na 7 se ke slovu dostává meteoroložka Petra Polívková, která nám přináší předpověď počasí pro ten dnešní den, pátek 24. července. Já vás vítám, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak to dnešní ráno je opět chladné, veďte.
2: Ano, je docela hodně chladné, máme ty teploty někde kolem 6 stupňů Celsia se většinou pohybují a v takových těch klasických oblastech je i pod nulou těch v Krušných horách, těch údolích Krušných hor, ale jen slabě pár stupínků pod nulou a jinak máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu.
1: Tak ale teploty nám určitě porostou, jaké počasí máme očekávat přes den?
2: Přes den bude slunečný den a bude výrazně teplejší než byl včera. Budeme mít jasno nebo skoro jasno a během odpoledne může být až polojasno. A ty nejvyšší teploty nám vystoupají mezi 21 až 24 stupňů Celsia, což je oproti včerejšku, kdy bylo pouze kolem 16 výraznější oteplení. Na horách tam by ty teploty měly stoupat někde mezi 16 až 19 stupňů a nebude nám ani moc foukat, bude lát jen slabý vítr západních směrů o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Petra Polívková. Já vám za to moc děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jan Kalousek od nás pro vás a my vám přejeme po ránu hlavně dobrou náladu. Ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je už v plném proudu a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 8 minut bude 6:30 a před námi teď aktuální téma, které se týká každého z nás. Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům, ale častěji než jindy hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí. A z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnilo skoro 2,5 tisíce lidí, tedy meziročně asi o 30% více. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale také restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladící řetězec během nákupu, přepravy i skladování.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí schválilo vymezení akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku. Ministerstvo uvedlo, že zóna je vymezená přímo v prostoru aktivního povrchového dolu v místě bez vegetace a vliv na obyvatelstvo tak bude zanedbatelný. Vintířov se stanoviskem nesouhlasí a žádá o výjimutí zóny. Zastupitelstvo Božího daru má po rezignaci 3 opozičních zastupitelů jen 4 členy. Náhradní při jednání zastupitelstva mandáty nepřijali a město tak až do říjnových komunálních voleb nemůže schvalovat zásadní rozhodnutí. Richardův dub v Lázních Kinžvart patří nově mezi památné stromy České republiky. Zařadila ho tam Agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub dostal nejvyšší stupeň zákonné ochrany. Armáda až do ukončení vyšetřování nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Po včerejším pádu vrtulníku zemřel jeden voják. 7 dalších lidí je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před zesílením ruských útoků v Černém moři. Očekává, že Rusko bude dál cílit na lodě převážející obilí. Ruské rakety v pondělí podle ukrajinské armády zasáhly turecké plavidlo převážející kukuřici. Při úderu zemřelo 10 lidí. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili vítězně do nové sezóny. Na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku 1-0 nad Troms. Naopak porážkou začal Jablonec. V chorvatském Varaždínu prohrál 2-3 ve stejné fázi, ale konferenční ligy. Odvety se budou hrát za týden. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část komunikace Jánské náměstí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Souhrnný přehled aktuálních zpráv a událostí, který nabídla Lenka Poláková, skončil v 6:30. No a páteční dobré ráno pokračuje písničkami od Věry Martinové a Miroš Birky a určitě si taky počkejte na malé ohlednutí v čase zpět v kalendáři spolu s Petrem Jungmanem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, který jste si naladili také v pátek 24. července, a já připomenu, že až do konce prázdnin můžete v našem vysílání poslouchat mimo jiné také už druhý ročník pořadu Zámecké léto se soutěží o cestovatelský balíček a s postupem do slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Průvodcem pořadu je tedy František Kinský a moderátorem soutěže Pavel Kudrna. No a vy si tento pořad můžete poslechnout od pondělí do pátku vždy od 9 hodin a 45 minut. No a každou prázdninovou sobotu a neděli si po 13. hodině a v repríze po 20. hodině můžete poslechnout speciál z potomky šlechtických rodů z vybraných zámků. Podrobnější informace najdete na webových stránkách zameckeleto.cz. Naše časomíra ukazuje 6.39, no a po písničce od švédské skupiny ABBA nahlédneme do předpovědi počasí. Přeji všem pěkné páteční ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní ráno je jasné, ale chladné. Teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a po chladném ránu můžeme očekávat slunečný a teplý den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Denní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Vane slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší první stupeň, tedy mírnou zátěž. Za 2 minuty bude 7:15.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vintířov dál nesouhlasí s navrhovanou akcelerační zónou pro výstavbu větrných elektráren. Ve Velkém Rybníce u Hroznětina na Karlovarsku platí zákaz koupání. Česká národní banka varuje před bezmeznou důvěrou takzvaným finfluencerům. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, Přelenka Poláková. Ministerstvo životního prostředí schválilo vymezení akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku, a to i přes odpor samosprávy. Jak obec informuje na svých webových stránkách, ministerstvo ve stanovisku uvádí, že zóna je vymezená přímo v prostoru aktivního povrchového dolu v místě bez vegetace a vliv na obyvatelstvo tak bude zanedbatelný. Vintířov se stanoviskem nesouhlasí a žádá o výjimutí zóny. Podle nezávislého starosty Marka Choce se nemůže obec proti stanovisku odvolat, protože nejde o rozhodnutí o stavbě, ale o podklad pro územní plánování.
3: Vydalo stanovisko Ministerstvo pro životní prostředí, k tomu se bohužel nějakým způsobem vyjádřit jako obec víceméně nemůžeme, není to rozhodnutí, takže čekáme, co bude dál a pak můžeme činit veškerý možný kroky tak, aby ta zóna minimálně v tom jasovu, který tady je naplánovaný, nejlepší vůbec, tak aby tady nevznikla.
2: Ministerstvo životního prostředí před několika dny oznámilo snížení oblastí určených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren téměř o polovinu z původních 110 akceleračních zón na 61. Zákaz koupání platí od včerejška ve Velkém Rybníce u Hroznětina na Karlovarsku. Vyhlásila ho krajská hygienická stanice. Důvodem je překročení limitu pro sinice, chlorofil a vodní květ. Podle Andreje Daškové z krajské hygienické stanice jsou sinice opakovaným problémem Velkého Rybníku.
4: Oni se tam ale neobjevili toto léto poprvé. U toho Velkého Rybníka je to záležitost historicky daná. Ten Velký Rybník pravidelně v létě nevyhovuje právě kvůli zvýšenému množství těch sinic.
2: Voda nevhodná ke koupání je podle hygieniků taky u pláže na koupališti Rolava v Karlových Varech. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují takzvaní finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit se nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmů. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila Novácla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Stejnou měrou budou zatížené také výrobky z Velké Británie, z Indie nebo z Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje jejich údajnou nečinností v boji proti nucené práci.
0: Sport.
2: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
5: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Lokti je z důvodu pořádání sportovní akce MotoGP uzavřená vozovka v Lokeckých Serpentinách v ulici Československé armády.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Víte o tom, že v nemocnici v Chebu je nová zubní klinika? Její součástí jsou i nové služby, za kterými museli pacienti dojíždět do velkých měst. My jsme o tom pro vás natočili reportáž, kterou si můžete poslechnout v dobrém ránu už zhruba za čtvrt hodinky, ale ještě předtím dáme prostor dětem a ranní anketě Ahoj rádio. Dnes se budeme ptát na to, proč mají policisté pendreky. Je 7 hodin a 5 minut a páteční program Českého rozhlasu pokračuje písničkou od Michala Davida. Tak ať se vám hezky poslouchá.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč mají policisté pendreky?
1: Já si myslím, aby kdyby je někdo napadl, aby ho mohli nějak bouchnout.
2: Aby v tom jako mohli nosit pistole a třeba aby to nemuseli držet v ruce, aby jim třeba ta ruka neupadla.
3: Já si myslím, aby jim to nepřekáželo v ruce.
4: Já si myslím, aby to měli šikovně, že po pravý ruce, aby kdyby někdo je třeba nechtěl spolupracovat s nima, co chtějí oni, tak aby je mohl praštit a potom je dovést až do vězení.
5: Aby mohli zmátit třeba skinheady, pankáče a aby jim nikdo neublížil.
6: Já si myslím taky, aby je neokraduje a aby si ty policajti mysleli, že jsou jako důležitý na světě.

0: počasí.
1: Přejeme vám krásné páteční ráno. Je 8:15 a v našem regionu je jasno, chladno. Teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a po chladném ránu pak můžeme očekávat slunečný a teplý den. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Denní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia a na horách v tisících metrech naměříme kolem 16. Povane slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak snad vás teď potěšila kovbojská písnička od Marka Lambory a Evy Burešové, která předevčírem oslavila Kristova léta. Ladíte rádio vašeho kraje a za 9 minut bude 7:30. No, my se teď vypravíme do Chebu. Několik moderních ordinací, 18 křesel a nabídka nových služeb. Tak taková je zubní klinika v nemocnici v Chebu. Vznikla v rámci druhé etapy rekonstrukce pavilonu C. Nová stomatologická klinika nabídne spolupráci jednak s chebskou nemocnicí, s Karlovarským krajem a nabízet bude i ošetřování dětských pacientů v celkových anestéziích. V současné době ale má klinika téměř plný stav pacientů. Prioritně totiž přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi.
1: Jen, jste tady od toho?
2: Ano.
1: Můžu se zeptat, přijímáte nové pacienty?
2: V tuhle tu chvíli teď přijímáme po jednom kolegovi. Poprosím, když tak volat někdy začátkem prosince o termín.
1: Začátkem prosince.
2: Jo.
3: Pane Josefe, vy jste přišel o lékařku, o zubní lékařku, rád byste se tady zaregistroval, takže kdyby jste se přišel zeptat. Slučit.
1: Kdyby byla možnost, tak bych se chtěl objednat, jako zaregistrovat.
3: Nemáte zubního lékaře teď?
1: Nemám, protože skončila z ničeho nic, žel rychle.
3: A ten prosinec, stačí vám to?
1: Musí mi to stačit, protože jinou možnost nemám.
4: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů, pan doktor je již důchodového věku a další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře.
3: Říká stomatolog Jakub Papež. Nutno také dodat, že nejste úplně novými lékaři, ale že jste se přestěhovali vlastně z jednoho místa na druhé, to znamená, že vy ten svůj kmen pacientů máte.
4: Ano, je to přesně tak.
3: Budete nabízet daleko širší služby. Jaké služby to budou?
4: Ošetření u stomatochirurga, kam se mohou objednávat i neregistrovaní pacienti, jsou to chirurgické výkony, potom ošetření u parodontologa, kam se opět mohou objednávat neregistrovaní pacienti, to je vyšetření ústních sliznic a poté ortodoncie, kde se také mohou objednávat pacienti, ty jsou většinou objednávání na žádost ošetřujícího stomatologa.
3: Budou ti noví lékaři?
4: Určitě naším cílem je tu zubní péči nadále rozšiřovat a zajistit nové stomatology, ale jejich nástup není hned zítra, ale v průběhu roku. Cílem je mít vždy plnou kapacitu lékařů, tak aby jsme mohli vzít maximální počet pacientů, abychom udrželi normální objednací doby.
3: Hejtman Karlovarského kraje Petr Kuby ze Hnutí ANO. Jsme v prostorách nové zubní kliniky v Chebu. Co to vlastně pro Karlovarský kraj znamená?
5: Když to řeknu zjednodušeně, obrovský přínos, protože po čem lidé nejvíce volají, jsou právě zubaři. My máme nastavený bonifikační systém poměrně štědrý, ale i tak se nám nedaří.
3: Už v tuto chvíli vlastně jasné, že už jsou teď naplněné kapacity, co se pacientů týká tady v klinice zubní. Kraj ale bude rozšiřovat tuto péči a týká se to právě Karlových Varů.
5: Ano, tam už máme vybraného provozovatele. Je to opět záležitosti Karlovarské krajské nemocnice a chtěli bychom, aby ta klinika byla hotová 28-29. Tam počítáme, že by to mohlo obsáhnout kolem 5000 nových pacientů v Karlovarském kraji.
3: Karlovarský kraj za vybudování moderního pracoviště zaplatil přes 50 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Pernínským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Pernínkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra. Reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů. Lidé by už tak nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Skalná u Chebu nabízí k prodeji nové stavební parcely pro rodinné domy. Město v lokalitě pod Višňovkou dokončilo zasíťování pozemků, které mají i přípravu pro optickou síť. Pro budoucí majitele radní nestanovila žádné podmínky ani termín dokončení stavby. Karlovy Vary opravují barevnou lávku přes řeku Ohři na Meandru. Kvůli pracím ji město uzavřelo pro pěší i cyklisty. Pro cyklisty je vyznačená objízdná trasa po páteřní cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Omezení potrvá přibližně do 9. srpna. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál mistrovství světa v Oklahoma City. Zlato získal na kajaku. Mezi ženami zvítězila Jessica Foxová z Austrálie. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V půl osmé a dvě minuty skončily krátké zprávy, které připravila Lenka Poláková. A spolu s Danou Jelínkovou už za moment nahlédneme do regionálních novin, takže uslyšíte, co zajímavého se děje v našem regionu. No a protože je pátek, tak nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Tak ať vám nic neuteče, ani další písnička od Michala Hruzy. Tak hezký poslech.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem a průvodcem dnešním ránem je Český rozhlas Karlovy Vary. Naše časomíra ukazuje 7.40, za 5 minut bude 7:45 a na programu teď přehled tisku. Témata z pátečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelinková, která už stojí vedle mě a kterou vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Deník připomíná, že Krušnohorský boží dar po úterní rezignaci tří opozičních zastupitelů sedmičlenné zastupitelstvo nedoplní. Náhradníci před jednáním zastupitelstva mandát nepřijali. Do zvolení nových zastupitelů v říjnových komunálních volbách proto nemůže město o ničem rozhodovat. Dočtete se také, že města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout do budoucna zabírání některých z nich, by mohlo být sdílení určitých činností, ale také spolupráce s menšími obcemi v okolí. Těm mohou větší města nabídnout školy a školky pro jejich děti. Podrobnosti najdete na straně 3.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Česko stárne a kapacity domovů pro seniory dlouhodobě nestačí. Rodiny jsou tak stále častěji odsouzeny k tomu zajistit péči o své blízké vlastními silami, případně s pomocí pečovatelské služby. Z pohledu klienta seniora se platby za pečovatelské služby cenově příliš neliší od nákladů, které zaplatí v domově. Pro stát je ale jeho pobyt v zařízení mnohem dražší. Provoz jednoho lůžka totiž stojí zhruba 65 tisíc měsíčně. V Česku žije zhruba 2,25 milionu lidí starších 65 let. Přibližně 360 tisíc z nich je závislých na péči ostatních. Ti z 80% zajišťují jejich blízcí.
1: Tak a co najdeme na stránkách regionální přílohy Mladé fronty Dnes?
2: Kvůli obchodování s lidmi je obviněna dnes už bývalá zaměstnankyně základní školy v Březové u Sokolova a její partner. Od dospívajících dívek se údajně snažili získávat za peníze vajíčka, navíc od nich lákali i videa a fotografie s pornografickou tématikou. Pár policisté zadrželi přímo na ulici, jejich vyšetřování ovšem dál probíhá na svobodě. Do katedrály svatého Bartoloměje v Plzni zatéká. Na opravu střechy svatostánku byla vyhlášena veřejná sbírka, kterou nedávno vyhlásilo biskupství plzeňské. Na to, aby mohla církev zaplatit opravu střechy nad hlavní lodí, potřebuje vybrat ještě 19,5 milionu korun z celkových 85 milionů.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelinková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: ať už nás posloucháte na chatách, chalupách, doma nebo v práci, anebo třeba za volantem na svých cestách, přejeme vám i nadále hezký poslech našeho ranního programu. V Karlovarském regionu je jasno, chladno, ale po chladném ránu můžeme očekávat slunečný a teplý den.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 19 stupni. Fouká slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Svou hudební stopu zanechala v dobrém ráno skupina Mandraže a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Právě teď nás přichází pozdravit a také prozradit, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje.
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi.
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Nejdek plánuje napojení na vodovod z Karlových Varů. Mezinárodní umělecký workshop v Horní Blatné dnes skončí. Zájem o novou zelenou úsporám je zatím výrazně nižší než loni. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Nejdek na Karlovarsku se připojil k vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech. Provoz vodovodu a kanalizací ve městě nově převzala společnost Vodakva, která bude spravovat taky městská vodárenská zařízení. Obyvatelé Nejdku budou od července platit vodné a stočné podle jednotného ceníku sdružení pro rok 2026. Město zároveň připravuje napojení na vodovod z Karlových Varů, které má zajistit stabilnější dodávky vody. Pokračuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
6: Město už zadalo studii trasy, projektant projednává trasu s majiteli jednotlivých pozemků a následně bude zajištěn projekt toho napojení na skupinový vodovod.
4: V Horní Blatné na Karlovarsku dnes skončí mezinárodní umělecký workshop Milíře. Krajská umělecká asociace pořádá týdenní akci tradičně. Pravidelně se na ní potkávají a tvoří umělci z Česka i Německa. Co bude součástí dnešního zakončení, říká hlavní organizátorka Varvara Divišová.
7: Krátká výstava z vernisáží a její opakování pak bude na podzim v Karlových Varech v hotelu Greenhouse. Nicméně tady na té výstavě představíme díla, která jsou tady za ten týden vytvořena.
4: Výstava začíná v 17 hodin v hotelu Modrá hvězda. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
8: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
8: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
10: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
8: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu.
11: Sport.
4: Tenistka Sára Bejlek je další českou čtvrtfinalistkou turnaje Live Sport Prague Open. Timofejevovou z Uzbekistánu deklasovala 2x6-1. Postoupila také Barbora Krejčíková, která porazila krajanku Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2.
12: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/6 u obce Klest na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi řeknete Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Tak odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A taky vás vezmeme na výstavu do Karlovarského muzea, kde návštěvníci zjistí, jak vypadaly historické plovárny a jak se měnila v minulém století podoba plavek. Tak nás poslouchejte dál a užijte si písničky Co nestárnou od Michala Tučného a Petra Kotvalda. Je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.18 na hodinách a ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje předpovědí počasí. A to nám přináší meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak ještě než se dostaneme k víkendové předpovědi, začneme dneškem. Jaké počasí máme dnes očekávat?
2: Tak dnes už jsme v teplejším vzduchu než včera a pod vlivem tlakové výše, která se rozšiřuje od západu do střední Evropy. Bude proto slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Včerejší maxima ta byla při zvětšené oblačnosti nakonec jen kolem 16 stupňů Celsia. Dnes se nám výrazně oteplí při slunečném počasí. Očekáváme, že odpoledne vystoupí teploty na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou maxima pohybovat mezi 16 a 19 stupni a vítr povane jen slabý západních směrů.
1: Tak a ještě nám prosím prozraďte, jak bude v sobotu a jak bude v neděli.
2: O víkendu k nám bude proudit teplý vzduch po zadní straně tlakové výše, která bude postupovat přes střední Evropu k východu. V neděli začne během dne ovlivňovat počasí zvlněná studená fronta. Sobota bude slunečná, bude jasno až polojasno, noc bude chladná, ale s minimy trošičku vyššími než dnes. Nejčastěji klesnou teploty na 9 až 6 stupňů Celsia a ve stejném intervalu očekáváme i teploty na horách. V mrazových údolích Krušných hor budou ale i zítra ráno, podobně jako dnes, teploty i kolem nuly. Nejvyšší denní teploty zítra už budou mít letní hodnoty mezi 25 a 28 stupni. Na horách se budou maxima pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý během dne jižních směrů. V neděli nám přibude během dne oblačnost, odpoledne se dostaví i srážky, zatím to ale vypadá, že v Karlovarském kraji jich bude jen málo a pokud se vyskytnou, tak budou jen slabší. Bude se jednat o lokální přehánky nebo se může objevit výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Denní budou opět vysoké, bude opět teplo. Maxima očekáváme podobná sobotním, nejčastěji vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Bude tedy sobota i neděle, budou letní dny. Vítr bude v neděli slabý, během dne pak slabý proměnlivý, během dne jižních směrů nebo jihozápadní až západní mírný o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Belfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: Ranní pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje a kam se teď podíváme. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů je možné vidět v těchto dnech nejen na koupalištích, ale také v bazénech a rovněž v Karlovarském muzeu. Na výstavě s názvem Historické plovárny a oděvní design tam natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: S matrací na jezírko chodí.
2: Léto dorazilo i do muzea v Karlových Varech, kde připravili výstavu Historické plovárny a oděvní design. A když si přemyslíme oblohou, tak to tady opravdu ve dvou výstavních místnostech vypadá, jako kdybychom vešli do nějakého prostoru před plovárnu a mohli si vybrat něco zajímavého ke koupání.
3: Návštěvníci mohou vidět oblečení, plavky, kabelky, brýle, slunečníky, vlastně všechno, co se používalo na pláži od roku 1910 do 70. let 20. století.
2: Některé kostýmy vypadají opravdu hodně retro, ale třeba některé doplňky jako brýle jsou docela stylové a mohli by je mít i dnešní na.
3: Spousta modních doplňků, které jsou tady vystaveny a určitě by si leckerá návštěvnice vybrala i v současnosti.
2: Což asi neplatí pro plavky, které tady vidíme před sebou. On je to v podstatě takový kostýmek, který tvoří kalhoty nad kolena a halenka. A ta je ještě vrstvená, že to vypadá jako tričko a přes něj blůzka.
3: Je to kostým z roku 1910. Plavání moc nepomáhal, protože když se nasákne vodou, tak to musí být velmi nepříjemné. A to vrstvení bylo kvůli tomu, aby dáma byla stále cudná.
2: Můžeme vidět i historické fotografie. Velmi dobře vypadají i plavecké, já nechci říct čepice, oni jsou to spíš plavecké kloboučky.
3: Ano.
2: Některé tvoří síťovina, jiné mají i efektní výjimečky.
3: Slunečník a klobouk byla základní výbava, protože dáma bez kloboučku nebyla dáma.
2: Poznamenává ředitelka Dominika Kužešníková. Autorka kostýmu Ludmila Malá, která šije spodní prádlo pro dobové modní přehlídky, potvrdila, že látky na plavky před 100 lety byly festovní.
4: Byla to většinou vlněná trikotáž.
2: A zatímco látky se měnily, materiálu ubylo. Ludmile Malé se naopak líbí, že dřív měly plavkyně delší nohavice.
4: A co hlavně, že mají děvčata zakryté zadečky a nožičky na krupůlky, ne jako dnešní, no.
2: Návštěvníci Karlovarského muzea mohou nahlédnout i do tajů pánských plavek.
3: Jsou velmi zajímavé tím, co známe třeba z různých starých filmů.
5: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Panely s fotografiemi nabízí pohled do historických plováren a do lázní.
3: Karlovy Vary máme zastoupeny v kavárně, kde máme velkoformátovou fotografii černobílou Karlovarské plovárny. A tady v této místnosti jsou plovárny například třeba Znojmo, Kouřim, Plzeň, Domažlice, jsou to takové velmi známé plovárny a když se na ně zadíváme, tak mají stejný design jako ta naše karlovarská, která už neexistuje.
2: Uzavírá Dominika Kožišníková, ředitelka Karlovarského muzea, kde je teď možné nahlédnout do minulosti a nechat se inspirovat pro současnost, třeba proutěnými kabelkami nebo kufříky. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí schválilo vymezení akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku. Ministerstvo uvedlo, že zóna je vymezená přímo v prostoru aktivního povrchového dolu v místě bez vegetace a vliv na obyvatelstvo tak bude zanedbatelný. Vintířov se stanoviskem nesouhlasí a žádá o vyjmutí zóny. Zastupitelstvo Božího daru má po rezignaci 3 opozičních zastupitelů jen 4 členy. Náhradníci při jednání zastupitelstva mandáty nepřijali a město tak až do říjnových komunálních voleb nemůže schvalovat zásadní rozhodnutí. V kompetencích zastupitelstva zůstávají jen provozní záležitosti nutné k zajištění chodu obce. V Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy u městské tržnice. S pestřením pátečního trhu budou ochutnávky produktů vítězů letošního ročníku soutěže regionální potravina Karlovarského kraje. Prodej začíná v 9 hodin a ukončen bude po vyprodání zásob. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnělo téměř 2,5 tisíce. Oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Ode dneška mají nahradit dočasné 10% dovozní poplatky. Tarify se týkají celkem 6 desítek států, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států. Pro státy Evropské unie by měla platit dál cla ve výši 10%. Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně jen na Belgičana Sfinkse. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor, na D6 se máme na 127. kilometru u Nového Sedla ve směru na Cheb hlášený předmět na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 9:30 a před námi další letní den, který si užíváte s Českým rozhlasem. Je pátek 24. července a k svátku dnes popřejeme Kristýnám. Kristýna je původem řecké křestní jméno, ženská podoba jména Kristián a znamená křesťanka. Tak pro Kristýnky to máme písničku od Hany Zagorové, no a už za 5 minut otevřeme soutěž. Buďte s námi.

0: Tak snad vás v dobrém ránu potěšila i písnička od Petra Nováka a já doufám, že už jste nachystaní. V dnešní soutěži vás pozveme do Kinčperka nad Ohří na vůbec první ročník festivalu Zajíc Fest. Máme pro vás dvě vstupenky, o které si s námi teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Časomíra ukazuje 8.38 a v dnešním dobrém ránu můžete vyhrát dvě vstupenky na historicky první ročník festivalu Zajíc Fest. Den plný hudby, dobrého piva a letní festivalové atmosféry proběhne příští sobotu 1. srpna od 14 hodin u Kinčperského v pivovaru v Kinčperku nad Ohří. V programu vystoupí kapely Bankrot, Devátá planeta, Vostrej nebo zpěvák Petr Hodek. Tak ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže, to číslo 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je ten Vysokovská.
0: Já vás zdravím, Petře, tak vám chutná pivo? Ano?
1: Určitě.
0: Ano, tak doufám, že budete vědět správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Petře, ptám se vás, ve kterém roce udělil císař Rudolf II. Městu Kinčperk nad Ohří samostatné várečné právo, od kterého se odvíjí dnešní tradice kinčperského pivovaru. Bylo to v roce 1415, nebo 1595, anebo 1675?
1: To se blíží asi 20.
0: 1675, to už je pozdě. Bohužel, je mi to líto. Dnes to neklaplo, ale příště určitě to vyjde. Mějte se hezky, naslyšenou, pěkný den.
1: Čau.
0: 221 55 37 37, tak telefonní linka je tu stále pro vás a stále ještě soutěžíme o vstupenky na Zajíc Fest. Kdo pak je vyhraje? Dobré ráno.
2: Já, dobrý ráno, tady Pepa Chodov.
0: Zdravím vás. Ano.
2: Pepa Chodov.
0: Ano.
2: Já si myslím, že to bylo to 1400, tam byl ten datum.
0: Ten první 1415, říkáte?
2: Ne, tak to jsem to druhý, to druhý to bylo to.
0: Tak 1415 nebo 1595?
2: 1595.
0: 1595 tady vybíráte.
2: Mhm. Ano.
0: Mhm. A říkáte to dobře, je to tak.
2: Děkuji.
0: Máte pravdu, tradice vaření piva v Kinčperském pivovaru sahá až do roku 1595, kdy císař Rudolf II. Udělil městu Kinčperk nad Ohří samostatné várečné právo. No a to znamená tedy, že vstupenky na festival Zajíc Fest máte v kapse. Gratulace ode mě. Pěkný den, naslyšenou.
2: Já vám taky děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.45 na hodinách je 8:45 a po chladném ránu můžeme očekávat slunečný a teplý den. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Denní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž, ta je mírná na prvním stupni.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

dobrém ránu jsme si připomněli jednu z písniček od Františka Nedvěda, od jehož úmrtí uplynulo minulou sobotu už 5 let. No a 9. hodina se přibližuje, bude tu za 11 minut. Na tento čas pro vás chystá čerstvé zprávy Lenka Poláková a v nich uslyšíte třeba o tom, že Richardův dub v Lázních Kynčvart patří nově mezi památné stromy České republiky. Tak počkejte si na zprávy a po zprávách pak otevře dopolední program Iva Kokešová. Užijte si báječně pátek a také víkend a hlavně s těmi, které máte rádi. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: V 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na Sokolovsku kriminalisté vyšetřují pár kvůli zneužívání dětí. Richardův dub v parku v Lázních Kinžvart je novým památným stromem České republiky. Česko vysílá do Francie vrtulník na pomoc s hašením požárů. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Kriminalisté vyšetřují v Březové na Sokolovsku manželský pár, který je obviněn z trestné činnosti páchané na dětech. Informovali o tom Sokolovský deník a server Novinky.cz. Jde o mimořádně závažný případ. Od dospívajících dívek se údajně snažili získávat za peníze vajíčka. Navíc od nich lákali i videa a fotografie s pornografickou tématikou. Pár policisté zadrželi přímo na ulici. Jejich vyšetřování dál probíhá na svobodě. Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy kriminalisté další informace sdělí, až to okolnosti vyšetřování umožní. Richardův dub v Lázních Kinžvart patří nově mezi památné stromy České republiky. Zařadila ho tam Agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub dostal nejvyšší stupeň zákonné ochrany. Zajišťuje ji mimo jiné ochranné pásmo, kde je zakázané strom ničit, poškozovat nebo ho rušit v přirozeném vývoji. Dub má za sebou víc než stoletý vývoj, říká Jana Rolková ze správy HKO Slavkovský les.
4: Richardův dub je druhém dub síní, který roste ve bezprostřední blízkosti altánu pramene Richard, podle kterého také získal své jméno. Při dendrometrickém měření dosáhl značného obvodu kmene, a to 431 cm. Samotný strom pak nyní má výšku 26 metrů.
3: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tomek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odlétá vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
5: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
3: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 se v úseku Andělská hora Karlovy Vary pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená a v Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, zprávy skončily, máme 9:04, je pátek 24. července a svátek dneska mají Kristýny. Přejeme všechno nejlepší. Připravili jsme pro vás na úvod hodiny Karla Gotta a také Helenu Vondráčkovou a pak už přijde pravidelný páteční recept Mirky Kuncmanové. Jak to říkám vždycky, připravte si tušky a papíry, pokud si ho chcete poznamenat, i když dneska je to velmi jednoduché a možná, že byste si ten recept stihli zapamatovat a zvládli to i bez zapisování. A jinak se recept pochopitelně také za chviličku objeví na našich webových stránkách. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Mirka Kuncmanová ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem říkala posluchačům, že si možná dneska ty recepty ani nebudou muset psát, že jsou velmi jednoduché, zejména ten jeden, ten udržíme určitě v hlavě bez zapisování. Jsou to saláty.
2: Ano, jsou to takové letní rychlé saláty. Protože nedávno jsme zažili dost pekelné horko a kdo ví, zda se tato situace nebude znovu opakovat. V tom případě by se nám právě hodily ty osvěžující saláty, jejichž příprava nezabere téměř žádný čas a osvěžení je přímo vynikající. První ze dvou dnešních receptů je trochu honosnější, obsahuje více druhů ovoce a zeleniny a druhý to je opravdu rychlovka a kombinace sladkého a slaného je nanejvýš vábivá. Oba saláty, aby dobře splnili svou úlohu, podávejte vychlazené. Krásné léto, přátelé.
1: Jak jste říkala, Mirko, jestli se ta velká horka náhodou nebudou opakovat, budou.
2: Budou, že?
1: Budou, určitě.
2: Já jsem poslouchala předpověď, tak ono zrovna to, ten víkend nebude nějak moc chladný.
1: Ano.
2: Naopak.
1: Tak pojďme na ten první, který jste nazvala rychlý osvěžující salát. Co budeme potřebovat?
2: Budeme potřebovat dvě zralá avokáda, jeden červený nebo růžový gréb, jeden hlávkový salát nebo ledový salát, šťávu z jednoho citronu, šťávu z půl grepu, šťávu z půl pomeranče,

0: dále špetku cukru, 2 polévkové lžíce olivového nebo dýňového oleje, 1 polévková lžíce vinného octa, mletý pepř, sůl a na ozdobu plátky černých oliv.
1: Tak opakuji suroviny na rychlý osvěžující salát, 2 zralá avokáda, 1 červený nebo růžový greb, 1 hlávkový salát, šťáva z 1 citrónu, šťáva z půlky grepu, šťáva z půlky pomeranče, špetka cukru, 2 polévkové lžíce olivového nebo dýňového oleje, 1 polévková lžíce vinného octa, mletý pepř, sůl a na ozdobu plátky černých oliv. Jak ten salát vytvoříme?
0: Oprané a okapané listy salátu nakrájíme nebo natrháme na menší kousky a dáme je do mísy. Greb oloupeme, rozdělíme na dílky a sloupneme z nich blanku, zůstane jen dužina, kterou nakrájíme na kousky, nebo také natrháme. Avokáda oloupeme, odstraníme pecku a nakrájíme je na tenké plátky. Nálev připravíme z cukru, soli, oleje, vinného octa, citronové, pomerančové a grepové šťávy, kterou se nám podařilo získat při loupání. Vždycky nějaká šťáva ukápne, vidíte, to známe všichni. Nakrájená avokáda a grep na chvíli vložíme do nálevu, potom je dekorativně rozložíme na salát a přelijeme nálevem. Nakonec ozdobíme kolečky nakrájených oliv a podáváme vychlazené, jak jsme si říkali v úvodu. Ta doba přípravy je zhruba 20 minut a toto množství pro 4 osoby.
1: Jak by ten salát mohl vypadat, se můžete už teď podívat na naše webové stránky. Máme tam fotografii a teď ten druhý, který jste nazvala ještě rychlejší osvěžující salát.
0: Přesně tak.
1: A ten je opravdu jednoduchý.
0: Ten je velmi jednoduchý. Červený vodní meloun, balkánský sýr, plátky oliv nebo lístky máty. Ten postup. Meloun nakrájíme na kostky, sýr na menší kostičky a promícháme. Povrch poházíme plátky oliv nebo lístky máty. Ta celková doba přípravy je 5 minut. No a kolik si tam dáme melounu, kolik toho sýra, to už záleží na tom, kolik nás je, jakou máme chuť a jak se chceme vychladit.
1: Tak díky za tyhle ty zajímavé tipy. Určitě posluchači vyzkouší, zejména v těch horkých dnech, které nastanou. Co příští týden?
0: No, příští týden zacestujeme trochu po Evropě a bude to Itálie a uděláme si šup do pusy.
1: Takhle se to jmenuje?
0: Ano, přesně tak.
1: A posluchačům příští týden to řekneme i v italštině.
0: Přesně, výborně. Přesně.
1: Takže Mirko, díky a arrivederci.
0: To je krásný.
1: A budeme se těšit příští týden.
0: Já se také těším.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska dopoledne nás alespoň chviličku budou bavit Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.
2: No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
3: Já šel za rozkrádačku.
2: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
3: O koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
2: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
3: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte.
2: No, ve vašem případě se, myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
3: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte.
2: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
3: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte.
2: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
3: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
2: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
3: To vám teda pěkně děkuju.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. Přibližně v polovině je soutěž prázdninová štafeta. Děti a mládež opět láká na prázdninové putování po turistických atraktivních cílech v Plzeňském a letos poprvé také v Karlovarském kraji. Víc vám řekneme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na hradě Švihov dnes a zítra proběhne letní kulturní festival Hrady CZ. Mezi dnešními vystupujícími je například skupina MiG-21. Na dvoře Šternberg na Zelené hoře se koná koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Začne v kinosále bývalého vojenského štábu v 18 hodin. V Manětinském zámku se uskuteční povídání o barokním věžním stroji z roku 1717. Na programu je také promítání fotografií a zazní i barokní kytara. Začíná se v 19 hodin. V rámci Anínské pouti v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku vystoupí od 18 hodin kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová se svými hosty. Na Anínské návsi pak od 8 hodin večer zahraje Extra Band Revival. Dnešní varhaní koncert v kostele povýšení svatého kříže ve Františkových lázních nabídne od 16 hodin koncert varhaníka Vladimíra Roubala, sopranistky Jany Koucké a trumpetisty Jana Wernera. No a pořad nazvaný A teď je to vaše začíná ve 20 hodin v Sokolovském klubu Alfa. Jde o setkání lidí, kteří mají ostatním co říct. Chtějí přečíst svou poezii, pobavit, představit svůj projekt a nebo něco zahrát. My vám přejeme příjemnou zábavu a další tipy pro volný čas nejenom na dnešek, ale i na víkend najdete na našich webových stránkách.

0: Ani dneska nezapomeňte na zámecké léto, začíná ve 9:45. Posloucháte rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné páteční dopoledne. K návštěvě hradů, zámků, ale také muzeí, rozhleden nebo naučných stezek vyzývá už 23. ročník prázdninové štafety. Tradiční soutěž je zhruba v polovině a jako každý rok je určená pro děti a mládež do 18 let. Láká na prázdninové putování po turistických cílech v západních Čechách. Letos je jich skoro stovka. Poprvé se nejedná jen o atraktivní místa v Plzeňském kraji, ale nově jsou v soutěži i lokality v kraji Karlovarském. Soutěžící mohou vypátrat a navštívit třeba pramen řeky Střely.
1: Víte, kde pramení řeka Střela? Tady v Prachometech, v Karlovarském kraji.
2: Naprosto správně.
1: Ondřej Fábera z destinační společnosti Postřelí. My teď tady stojíme u toho pramene, to je ale nějaký rybníček brčálník. Tady bych se tedy nenapil. Takže prostě pramen, jeden z pramenů. Je to v nějaké zahrádce tady?
2: Je to v zahradě, je to taková zelená oáza.
1: U cedule Prachomety.
2: Ta zahrádka, dříve se tu i stáčel med, takže to byl med od pramene řeky Střely. V té době se vlastně zpřístupnila jako takový jeden z těch turistických pramenů a od té doby už to tak zůstalo. Čili majitelé jsou vstřícní a umožňují návštěvníkům, aby se tady podívali, aby se tady občerstvili. Je tady i lavička krásná, takže tu můžou posedět a spočinout. A čau, žab, ale.
1: Žáby. Takže kdybych byl do 18 let, tak si teď udělám registraci.
2: Ano.
1: Na webu prázdninová štafeta. Začnu obcházet jednotlivé turistické cíle, ano, které jsou tam vyjmenované. Je tam vždycky popis, co se na tom místě má udělat. Z pravidla je to udělat si fotografii.
2: Ano.
1: Pojďme si to vyzkoušet.
2: Máme si tady udělat fotku, takže si tady můžeme pořídit selfiečko u pramene Střely, takže tak, máme ji, máme důkaz.
1: Kdybychom byli do 18 let, což ani jeden z nás nejsme, tak bychom tu fotografii teď mohli poslat na ten web prázdninové štafety. U cílů v Plzeňském kraji můžou soutěžící získat nové body i načtením QR kódu.
3: Takže člověk přijde k tomu QR kódu, načte si ho do systému, takže on se tam už ten hlas započítá, takže už nikam se nemusí potom nic odesílat.
1: Vysvětlil Alois Žižka z vedení soutěže. A jaké cíle je vůbec možné v Plzeňském kraji nově navštívit?
3: Mezi novými cíly jsou zámek Nemilkov, Škodalent a sportovní zařízení Valhalla v Plzni u Luny.
1: Kde je možné získat body do prázdninové štafety v Karlovarském kraji?
3: Jsou tam naučné stezky, rozhledny, je tam kostel ve Skokách, hrad v Chebu, v Lokti a v Bečově.
1: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny, které si ale výherci budou muset sami 13. září vybojovat na hradu Radyně. Absolutní vítězové s největším počtem bodů se stanou kmotry nějakého zvířete v plzeňské zoo. Ze západních Čech Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchač nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla, byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pane Jaroslave, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná sámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Dej mám tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Až je na Chebsku chybí lékaři, nahradit je můžou přístroje. Nízká hladina vody omezuje letošní vodáckou sezónu na řece Ohři. Stavební úřad ve Zlíně nařídil odstranit nejpoškozenější části schořelé výškové budovy 34. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra. Reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů. V první fázi dermatoskopu a sonografu. Lidé by už tak nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce, říká starosta Vítězslav Kokoš z Hnutí ANO.
2: Se zdravotními pojišťovnami předběžně jednáme. Předběžně tuto aktivitu podpořili jak ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny, ale nemáme momentálně smlouvu. Tuto aktivitu oni vidí jako možnost řešení právě těch problémových oblastí, jako je až. Nám tady chybí radiolog a lidé musí dojíždět do nemocnice, do Chebu, do Karlových Varů a dál.
0: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu Raft.cz jsou hůře sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo újezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohouš Šesták.
3: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
0: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Washington to odůvodňuje nedostatečným úsilím zemí v boji proti nucené práci.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 v úseku Odrava Cheb se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte rádio vašeho kraje, zprávy skončily 4 minuty po 10. Máme pro vás připravenou Věru Martinovou a také Petra Spáleného a pak už vás čeká setkání s našimi dnešními hosty. Řeč bude víc než o čemkoliv jiném, o atletice a o úspěších, kterými nám udělali velkou radost naši západočeští sportovci na nedávném mistrovství Evropy. Počkejte si.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Dálkařka Kristýna Záhořová z AK Škoda Plzeň vyhrála juniorské mistrovství Evropy. Jakub Marek z AC Domažlice přivezl ze stejného šampionátu, který se konal v Itálii, stříbro v běhu na 400 metrů a zlato ze štafety. A oba dva jsou našimi dnešními hosty. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ještě na úvod úplně mimo to sportovní povídání bych ráda posluchačům prozradila, že vás k sobě pojí nejenom sportovní pouto, ale i osobní. Prostě řeknu to jednoduše, chodíte spolu, potvrzujete.
2: Aha.
0: A ještě rychle přeletím kalendář a řekněte mi, jestli se nemýlím, Kristýno, vy máte dneska svátek?
2: Ano, mám.
0: Všechno nejlepší a dívám se i na sobotu a Jakub má svátek zítra.
1: Uh-huh.
0: Ano, tak opravdu takhle se to krásně povedlo i Jakube, vám všechno nejlepší k svátku. Jakube, kolik skočíte do dálky?
1: No, já mám osobní rekord do dálky skočený z roku 2021 a je to 385 cm.
0: Takže kdybyste závodil s Kristýnou, tak na ní nemáte ani náhodou.
1: Myslím si, že teďkom bych skočil něco málo přes 6 metrů, ale 647 bych rozhodně neskočil.
0: No a Kristýno, kdyby vy jste si zaběhla 400 s Jakubem, jak pak byste dopadla?
2: No, upřímně, já jsem to někde neběžela, takže nevím, kolik bych skočila, kolik bych běžela, ale když se o tom bavíme, tak Kuba říká, že bych běžela třeba 55, 56, což je jako 10 sekund víc, než běžel Kuba.
0: Takže Kuba by určitě vyhrál, kdybyste si nějaký takový závod udělali. Česká výprava byla na mistrovství Evropy druhou nejúspěšnější vůbec. První byla Velká Británie. Vy dva jste k tomu přispěli. Tak Kristýno, pojďme k tomu vašemu závodu. Vy jste byla skvělá i v kvalifikaci a potom v tom závodě jste byla úplně jedinečná. Řekla bych, všechny tři měřené pokusy byly na zlato. Říkám to dobře?
2: Ano, říkáte to správně.
0: Tak vy jste ty soupeřky úplně rozdrtila, možná i psychicky.
2: No, já si myslím, že tím, že jsem založila skokem 621, že jsem musela právě tím soupeřkám hodit jako takovou kudlu tam, protože oni skákali v těch rozeskakovacích pokusech tak okolo 590, někdo měl teda 6 metrů rovných, ale rozhodně neskočili tolik, takže si myslím, že když viděli hned, když jsem jako skákala druhá v pořadí, že jsem tam skočila tolik, že jsem je musela znervóznit.
0: No. Vy jste tam vytvořila i pár rekordů, jaké to byly?
2: Tak byl to rekord šampionátu, potom národní rekord a vlastně teď vedu evropské tabulky, které jsem vedla i předtím a ve světových tabulkách jsem se dostala mezi juniorkami na 5. místo.
0: Tak to je skvělé. Tak to je samozřejmě velká gratulace. Jakube, vy jste tedy závodil ve dvou disciplínách. Začněme tou stříbrnou a to byl běh na 400 metrů. Jak teď to vidíte po těch pár dnech?
1: No tak vzhledem k tomu, že já jsem vlastně v květnu jsem se zranil a měl jsem 6-týdenní pauzu, tak jsem vlastně rád, že jsem se vůbec jako dostal na to mistrovství Evropy a ještě o to víc rád jsem, že to dopadlo takhle hezky a mám medaily.
0: Kdo byl na té čtyřstovce vlastně první?
1: Slovák Sebastian Karp.
0: A uvažoval jste chviličku během těch pár vteřin o zlatu?

0: to nebyla šance na zlato.
1: Já jsem po 250 metrech byl poslední, takže upřímně já jsem jako v tu chvíli doufal, že budu mít medaile a naštěstí se to povedlo.
0: Tak výborně. Gratulujeme samozřejmě. Taky znovu těch gratulací bude asi během těch následujících minut spoustu. No a jak vypadala ta štafeta?
1: No, štafeta vlastně dopoledne, poslední den v neděli, tak byl rozběh štafet, kdy jeden klučina, co vlastně s náma odletěl do Itálie právě na ten rozběh, tak se zranil hnedka první den, takže jsme to museli nějak poskládat jinak. Stovku běžel dálkař místo stovkaře, ale naštěstí kluci zvládli postoupit, takže ve večerním finále už to jako bylo v pohodě. Měli jsme nejlepší dráhu a vlastně na můj poslední úsek, tak jsem šel z druhého místa, pak se okolo mě prohnal Francouz v neskutečné rychlosti, protože on běhá stovku, dvoustovku, takže to rozběh opravdu rychle a já jsem za něj pověsil a pak jsem ho předběh v posledních 80 metrech.
0: Jakoby úplně laická otázka, co je to nejlepší dráha?
1: No, nejlepší dráha je čtvrtá a pátá.
0: A to se povedlo.
1: To se
0: losuje? To se losuje?
1: Vlastně na těch mistrovstvích, tak do rozběhu se dráhy losují a do finále potom se to kvalifikuje podle času.
0: Podle času. Našimi dnešními hosty jsou atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek. Za chviličku pokračujeme.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a našimi dnešními hosty jsou atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek. Já se ještě na chviličku vrátím k vaší osobní vizitce. Kristýno, odkud vy jste?
1: Já jsem z města Stříbra.
0: Ano, tak to známe dobře. A Jakub?
2: Já jsem z Příbramy a teďkom bydlím kousek od Vesnice Sádek.
0: Mm-hmm, kousek od Příbramy. Mm. No a možná, že bychom měli také říct, do jaké školy chodíte, aby to bylo úplné.
1: Tak oba navštěvujeme sportovní gymnázium v Plzni, akorát já jsem na 8letém a Kuba je na 4letém ve sportovní třídě.
0: A je vám 17, čili Kristýno, vyjdete po prázdninách
1: do třeťáku.
0: Kuba taky, okay. To je stejné. Tak a teď se zase pojďme vrátit na to mistrovství Evropy, které proběhlo, jak už jsem říkala, před pár dny v italském městě Rieti. Jaké to tam bylo, jak to na vás působilo, když teď úplně pomineme to závodění, jaký byl stadion, jaké bylo město?
1: No tak já tím, že jsem toho nezažila tolik jako Kuba, protože Kuba byl loni na mistrovství Evropy v Tampere, tak já jsem na to koukala, jakože to je nádherný stadion, že prostě jsem nic takového nikdy nezažila a obecně se mi tam líbila ta atmosféra, jaký to tam bylo, protože to byla taková větší soutěž, bylo to prostě něco jiného než EJO v Severní Makedonii a to Rieti, tak my jsme ho teda moc nepoznali, protože jsme chodili z hotelu na stadion a zpátky, ale myslím si, že kdybychom si ho prošli, že bychom tam mohli najít něco zajímavého, protože v Itálii se vždycky něco zajímavého najde.
0: Ale prostě mistrovství Evropy není na turistiku, když je člověk vrcholový sportovec jako vy. Kde jste bydleli, Jakube?
2: Bydleli jsme vlastně v rekonstruovaném internátu na kraji města, asi kilometr a půl od stadionu.
0: Itálie je pověstná kuchyní, výbornou. Jak jste jedli, co vám chutnalo? Jak se vlastně organizuje stravování sportovců na takovém šampionátu?
1: No, takže měli jsme teda jídlo na stadionu, tedy snídaně jsme měli na tom internátu, ale obědy a večeře na stadionu v takovém velkém stanu. No a tam vždycky jsme naskenovali naši akreditaci a měli jsme tam teda na výběr těstoviny, rýži, pizzu, samozřejmě v Itálii, no a potom různou zeleninu, ovoce a samozřejmě pitný režim jsme tam měli a to jsme vždycky se teda mohli vybrat jenom jakoby jednou za ten den.
0: Musí si 17-letí atleti hlídat, co sní, anebo nemusí? Mohli jste se nacpat pořádně tou pizzou a tak podobně?
2: Já si myslím, že jako nemusíme to úplně drtit, ale samozřejmě v nějaký zdravý míře by to chtělo jako se udržovat s tím jídlem.
0: No a jak jste se pohybovali mezi tím internátem a stadionem?
1: Tak tedy občas jsme mohli chodit pěšky, protože to byla vzdálenost tak kilometru a půl, ale chodit to každý den několikrát úplně není dobré před závody, ale jezdil tam autobus v nějaké dané časy, ale ne vždycky to úplně vyhovovalo všem, protože to nejezdilo úplně vždycky.
0: Tak jak byste potřebovali. Ještě mi řekněte, jaké tam bylo počasí před těmi pár dny. Bylo horko? To Rieti je taková střední Itálie. Říkám to dobře. Bylo horko?
2: No, myslím si, že nejméně tam bylo 35 stupňů.
0: Jak se závodí v 35 stupních vrcholovému atletovi, jako jste vy? No. Vnímáte to?
1: No pro mě jako pro dálkařku to není moc příjemné, protože tam jsem hodinu a půl a jakoby musím hodně pít, ale moc to nepomáhá, takže se furt polivám vodou, ty jsme měli i chladicí vesty, ale ty teda taky moc nevydrží v těch jako teplech, takže dá se to nějak, ale samozřejmě míň stupňů je lepší.
0: A Jakube, vy to máte jak, když se běží v 35 stupních?
2: Já to mám, nebo při závodě to vlastně skoro vůbec nevnímám, ale to rozcvičování je opravdu náročné. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme vlastně oba byli loni v Severní Makedonii na EOFu, kde taky byly 40 a letos vlastně na konci června na mistrovství České republiky v Olomouci bylo taky 40 stupňů, tak si myslím, že už jsme na to jakž tak zvyklí.
0: Jak funguje chladící vesta, Kristýno?
1: No, tam je nějaký gel v té chladicí vestě, který je nachlazený z mrazáku. No a pak to mám prostě na sobě a běhám s tím a čekám, než to steplá.
0: Ale potom samozřejmě na ten vlastní skok se to musí sundat a máte to normální své atletické oblečení. Musím říct, že jsem se dívala na nejrůznější videa, na kterých jste byla nejenom vy, ale i vaše další soupeřky a nejenom dálkařky, že jste vždycky holky perfektně upravené, krásně vlasy v pořádku, nalíčené. Cítíte to tak, že by člověk měl i na ten výkon nějak dobře vypadat, zejména mladá žena, jako jste vy?
1: No, já se na tom hodně zakládám, takže si myslím, že by to tak mělo být, protože atletika je fakt královna sportu a hodně se na ní kouká a myslím si, že když jsou ty sportovkyně upravený, tak se na ně kouká ještě líp.
0: Vy muži to asi tak nemáte, Jakube, nebo to taky řešíte? Vlasy asi, jsem se dívala, že všichni kluci měli hezky upravené. Jak to cítíte vy?
2: No, tak vlastně mi přijde, že všichni se tam snaží tak nějak jako vypadat dobře kvůli fotkám. Mně to upřímně bylo vzhledem k tomu vedru jakž tak jedno, takže já jsem si normálně polil hlavu vodou a běžel jsem s mokrýma vlasama.
0: Říkají naši dnešní hosté, atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek.

0: Našimi dnešními hosty jsou Kristýna Záhořová z AK Škoda Plzeň, která vyhrála juniorské mistrovství Evropy ve skoku dalekém, a také Jakub Marek z AC Domažlice, který přivezl z tohoto šampionátu stříbro v běhu na 400 metrů a zlato ze štafety. Měli jste vůbec během toho mistrovství čas sledovat navzájem ty svoje výkony, protože, jak jsem říkala na začátku, jste partneři, chodíte spolu, takže fandili jste si, věděli jste o sobě?
1: Jo, my jsme se hodně podporovali, protože já jsem třeba závodila dopoledne, takže Kuba se tam na mě přišel podívat a on pak závodil večer, takže já šla jakoby na něj. Ale potom, když jsem měla finále, tak jsme to měli ve stejný den, tak aby Kuba nebyl unavený, tak tam přišel na poslední pokus, ale zrovna já ten poslední pokus jsem skočila nejdál, takže to bylo takový hezký, že tam byl. No a já jsem tam pak pro něj byla večer.
0: Mm-hmm. Prožíváte před závodem nervozitu, nebo už přeci jenom máte něco za sebou a umíte si tu hlavu srovnat? Jak je to, Jakube, u vás?
2: Já si myslím, že já mnohem víc než svoji nervozitu, tak vlastně vnímám Tinky nervozitu na sobě. Ale no, já jsem jako s tím tlakem relativně v pohodě.
0: A Kristýna je nervózní před svým závodem?
1: No, jakoby trošku nervózní jsem, ale přijde mi, že víc nervózní jsem před Kubovou závodem.
0: Takže to máte úplně stejně. Kteří lidé stojí za vaším úspěchem? Pochopitelně je to především vaše zásluha, vaše dřina, vaše tréninky, ale někoho na pomoc potřebujete, tak kdo je to? Pojďme je představit.
1: Tak já bych určitě chtěla poděkovat mojí trenérce Adriáně Ujkonovičové, protože bez ní bych to nedotáhla, kam jsem to dotáhla. Ona se mě ujala v roce 2023 a od té doby se moje výkonnost fakt jako stupňovala. Jako měla jsem tam nějaký pády zdravotní, ale ona mě z toho vždycky dostala zpátky na vrchol a myslím si, že i pro ní je to teď taková jako odměna. A k tomu ještě moje rodiče, tak bez těch by to samozřejmě nešlo, protože mě ve všem podporujou, jak lidsky, tak finančně, a myslím si, že všechno tohle je potřeba. A samozřejmě tady Kuba, tak ten taky se mnou je vždycky všude.
0: No a Jakube, jak to máte vy s těmi lidmi, kteří jsou kolem vás?
2: Tak určitě mám skvělýho trenéra, u kterého jsem vlastně od roku 2024, kdy jsem přišel na sportovní gymnázium. Rozhodně letos mi hodně pomohla klinika Reklino tady v Plzni, kousek odsud, kteří mi pomohli vlastně se vrátit po tom zranění, a určitě rodina a kamarádi mi pomáhají.
0: Dobře, tak to je fajn, že to zaznělo. Máte nějaké sportovce, atlety, které berete jako své idoly, které obdivujete, nebo třeba jste obdivovali, Kristýno? Dokážete říct nějaké jméno, nějaké atletky, kterou považujete za svůj idol, z kterého byste si třeba mohla brát příklad?
1: Já tady vyloženě dálkařský idol v Česku nemám, protože tady nejsou dálkařky na takové úrovni jako třeba ve světě. Ve světě by to byla Tara Davis Woodhull z Ameriky, protože ta je mi taková jako nejpřímější, ale když jsem byla menší, tak jsem hrozně zblížila k Vicky Janské, která se mnou teď trénuje. A fakt jsem na ní jako malinká holčička vždycky koukala.
0: A už jste někde mnohem dál. A Jakube, co vaše běžecké idoly například?
2: No tak já jsem vlastně, když jsem byl malej, tak běhal jsem ještě osmistovku, tak můj idol byl Josh Kerr, který minulý týden zaběhnul světový rekord na míli, ale vlastně žádnýho idola na 400 metrů nemám.
0: Tak a teď se pojďme bavit o tom, co vás čeká po tom mistrovství Evropy. Co máte teď vy osobně před sebou?
1: No, takže původně já jsem měla závodit na mistrovství republiky dospělých v Plzni.
0: Které je teď v sobotu a v neděli, to bychom měli říct.
1: Které je teď o víkendu a já bych tam chtěla všechny pozvat, i když tam teda já závodit nebudu, ale přijdu se tam podívat, ale jsou tam všechny hvězdy z Česka a lístky jsou na místě, takže se tam všichni můžou přijít podívat, ale co mě tady čeká, tak to je mistrovství světa juniorů v Eugene v Americe.
0: A to bude kdy?
1: To bude od 5. do 10. srpna.
0: No a jak tam vidíte svoje šance?
1: No, nastupuji tam z 5. místa a myslím si, že mám teď formu ale nechtěla bych nějak jako si dávat úplně vysoké cíle, abych byla nervózní. Spíš bych to nechala tak jako za odměnu, ale budu se samozřejmě snažit se tam vyšlapat co nejvíc.
3: Ano, budeme to sledovat a budeme vám samozřejmě strašně moc držet palce. No a Jakube, jak to máte vy s dalším plánem na nejbližší dny, týdny a měsíce?
2: No tak já vlastně jedu taky na mistrovství světa juniorů do Oregonu, do Ameriky a jedu tam na 4x400 metrů mix vlastně s Lukášem Marešem, Sofí Pišnotovou a Kačkou Čechovou nebo Nelou Bořkovou, to se ještě uvidí. A potom uvidíme, no určitě nějaká liga, nějaký mistrovství republiky družstev.
3: Taky budeme držet palce. Ještě mám jednu otázku na závěr. Kdy budete přecházet do seniorské kategorie? V kolika letech se to láme? Já úplně taky přesně nevím, je to v 18 nebo ještě déle? Je to déle?
1: Je to déle, protože vlastně juniorská kategorie končí, když nám je 19 a ve 20 je kategorie U23, takže vlastně taková ta vyloženě dospělácká je až ve 23.
3: Takže na to máte ještě čas a to se třeba tady u nás v Českém rozhlase do té doby ještě uslyšíme. Našimi dnešními hosty byly dálkařka Kristýna Zahořová z AK Škoda Plzeň a běžec Jakub Marek z AC Domažlice. Ještě jednou velká gratulace, udělali jste nám velikou radost. Držíme palce do dalších sportovních klání, ať vám to jde a těšíme se na slyšenou.
1: Děkujeme.

Rádio vašeho kraje a Jiří Korn za 3:45. V nemocnici v Chebu je nová zubní klinika, její součástí jsou i nové služby, za kterými museli pacienti dojíždět do velkých měst. Máme pro vás reportáž, nabídneme vám ji už po písničce. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne.

0: Několik moderních ordinací, 18 křesel a nabídka nových služeb. Taková je zubní klinika v nemocnici v Chebu. Vznikla v rámci druhé etapy rekonstrukce pavilonu C. Nová stomatologická klinika nabídne spolupráci jednak s chebskou nemocnicí, s Karlovarským krajem a nabízet bude i ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. V současné době ale má klinika téměř plný stav pacientů. Prioritně totiž přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi.
1: Ano. Můžu se zeptat, či máte nové pacienty?
2: V tuhle tu chvíli teď přijímáme po jednom kolegovi. Poprosím, když tak volat někdy začátkem prosince.
1: Začátkem prosince.
3: Jo. Pane Josefe, vy jste přišel o lékařku, o zubní lékařku, rád byste se tady zaregistroval, takže jste se přišel zeptat.
1: Kdyby byla možnost, tak bych se chtěl zaregistrovat.
3: Nemáte zubního lékaře teď?
1: Nemám, protože skončila z ničeho nic, žel rychle.
3: A ten prosinec, stačí vám to?
1: Musí mi to stačit, protože jinou možnost nemám.
2: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů, pan doktor je již důchodového věku. Další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře a bude ta kapacita uvolněnější.
3: Říká stomatolog Jakub Papež. Nutno také dodat, že nejste úplně novými lékaři, ale že jste se přestěhovali vlastně z jednoho místa na druhé, to znamená, že vy ten svůj kmen pacientů máte.
2: Ano, je to přesně tak.
3: Budete nabízet daleko širší služby. Jaké služby to budou?
2: Ošetření u stomatochirurga, kam se mohou objednávat i neregistrovaní pacienti, jsou to chirurgické výkony, potom ošetření u parodontologa, kam se opět mohou objednávat neregistrovaní pacienti, to je vyšetření ústních sliznic a poté ortodoncie, kde se také mohou objednávat pacienti, ty jsou většinou objednávání na žádost ošetřujícího stomatologa.
3: Budou ti noví lékaři?
2: Určitě naším cílem je tu zubní péči nadále rozšiřovat a zajistit nové stomatology, ale jejich nástup není hned, ale v průběhu roku. Cílem je mít vždy plnou kapacitu lékařů, tak aby jsme mohli vzít maximální počet pacientů, abychom udrželi normální objednací doby. Realita je taková, že kraj by potřeboval ještě tak 2 až 3 takovéhle zubní kliniky, aby dokázal pojmout veškerý ten objem těch pacientů, který tady bez té péče jsou. My jsme se bohužel dostali do takového mezigeneračního období, kdy teď skončilo velké množství zubařů, kteří už léta přesluhovali a vlastně chybí 15 let, než přijdou ty další mladí lékaři.
3: Hejtman Karlovarského kraje Petr Kuby ze hnutí ANO. Jsme v prostorách nové zubní kliniky v Chebu. Co to vlastně pro Karlovarský kraj znamená?
4: Když to řeknu zjednodušeně, obrovský přínos, protože po čem lidé nejvíce volají, jsou právě zubaři. My máme nastavený bonifikační systém poměrně štědrý, ale i tak se nám nedaří.
3: Už v tuto chvíli vlastně jasné, že už jsou teď naplněné kapacity, co se pacientů týká tady v klinice zubní. Kraj ale bude rozšiřovat tuto péči a týká se to právě Karlových Varů.
4: Ano, tam už máme vybraného provozovatele. Je to opět záležitosti Karlovarské krajské nemocnice a chtěli bychom, aby ta klinika byla hotová 28-29. Tam počítáme, že by to mohlo obsáhnout kolem 5000 nových pacientů v Karlovarském kraji.
3: Karlovarský kraj za vybudování moderního pracoviště zaplatil přes 50 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdámlovou vám nabídneme tak jako každý pátek i dneska a tím dnešním tématem budou bolestivé šlachy na rukou a nohou a bude to po 13. hodině. Teď nám zbývá 7 minut do 11. Počkejte si na další aktuální zprávy, třeba teď s Lucí Bílou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarské textilní centrum rozmístilo kontejnery na oblečení prozatím v 9 obcích a městech v kraji. Mezinárodní umělecký workshop v Horní Blatné dnes končí. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarské textilní centrum rozšiřuje služby. Oblečení můžou lidé kromě pobočky odnášet taky do červených kontejnerů. Ty jsou v současné době v 9 obcích a městech v kraji. A první kontejnery už lidé zaplnili, říká ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
3: Byl to první svoz kontejnerů z prvních 5 obcí, kde vlastně ty kontejnery byly instalovány nejdříve a podařilo se nám vyzbírat přes půl tuny v oblečení s tím, že nejvíc lidé darovali v Chebu.
2: Kontejnery budou postupně přibývat i v dalších obcích a městech v kraji. Do konce roku by se do projektu zapojily až 40 míst. Horní Blatné na Karlovarsku dnes končí mezinárodní umělecký workshop Milíře. Krajská umělecká asociace pořádá týdenní akci tradičně. Pravidelně se na ní potkávají a tvoří umělci z Česka i Německa. Co bude součástí dnešního zakončení, říká hlavní organizátorka Barbara Divišová.
4: Krátká výstava z vernisáží a její opakování pak bude na podzim v Karlových Varech v hotelu Greenhouse. Nicméně tady na té výstavě představíme díla, která jsou tady za ten týden vytvořená.
2: Výstava začíná v 17 hodin v hotelu Modrá hvězda. Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost. Dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný. Po střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu zemřeli 3 Palestinci a Izraelec. Uvedly to palestinské úřady a izraelská zdravotnická služba. Okolnosti střelby dosud nejsou známé. Podle webu Times of Israel se to stalo u palestinské vesnice. Po příchodu židovských osadníků izraelská armáda celou oblast uzavřela.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 se v úseku Cheb Sokolov provádí údržba travních porostů, odstavní pruh je uzavřený a v Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne, je 24. července, 4 minuty po 11. Na úvod hodiny jsme pro vás připravili Ivetu Bartošovou a také skupinu Kex. A pak se budeme ještě trochu podrobněji věnovat počasí nejenom tomu dnešnímu, ale hlavně tomu víkendovému.
0: dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: 2 minuty před 11:15 máme pro vás aktuální předpověď. Začínáme ještě dneškem, bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Ráno bude jasno až polojasno, od jeho západu postupně oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky jen v Čechách ojediněle, odpoledne a večer místy a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty v neděli 27 až 31 stupňů Celsia. Slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů od 2 do 6 metrů za sekundu se bude večer měnit na západní. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a skupina Smoky 3:15. Název keře se propsal i do názvu města. Už za chvíli se s naším seriálem Místopis západních Čech vydáme na severní Plzeňsko do města poblíž Plzně, které je rodištěm významného malíře i dějištěm velké turistické akce. Tak schválně, které město to bude? Počkejte si na to pár minut.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: V dnešním díle našeho seriálu se vydáme na severní Plzeňsko. Město leží asi 9 kilometrů od Plzně, známe je například i tím, že se tam narodil slavný český malíř Václav Brožík a také se tam koná jedna z našich nejvýznamnějších turistických akcí. Když řeknu, že městem protéká řeka Třemošná, zvaná také Třemošenka, už budete určitě vědět, kam míříme. Třemošnou a možný původ názvu města přiblíží nezávislý starosta Jaromír Cajdhaml.
2: To údolí té říčky, kdysi tam býval takový lužní les, dalo by se říct, a převládala bříza a taky ty křoviska střemky, to je střemka roznovitá, dneska odborně, že jo, ale ta střemka, to byla známá už v dávné době, je to takový keř s bílým kýtkem, ten okolo potoka se vyskytoval hojně, no a první lidé samozřejmě dávali taky asi první názvy, takže já se domnívám, že opravdu to vzniklo z toho keře Střemcha.
1: Kdy byla o Třemošné první písemná zmínka?
2: Je dochovaná ve vídeňském archivu z roku 1181. Tady vládl kníže Bedřich, to byl takový nevýrazný panovník český, byl dosazený Barbarosou na český trůn. A ta zmínka samozřejmě právě ve vztahu k tomu názvu je o Střemošné. Píše se tam potom dál o 10 let dál, ta ves Střemcha, Střemošná, patřila vladykovi Radostovi Střemošné a tam už je to Střemošná. Pak následovaly taky různý zkomoleniny v dalších letech, takže ta první zmínka ovšem asi neurčuje přímo vznik té Třemošné, protože tam následně potom někdy kolem roku 1280 patřila Třemošná kapitule Mělnické a proboš Mělnický si v jednom zápisu, který je taky dochován v archivech, stěžuje na malý výnos právě z té vsi Třemošná.
1: V Třemošné se narodil významný český malíř Václav Brožík. Jehož rodný dům je kulturní památkou.
2: Ten se spíš jako kulturní památka stahuje k hamernictví, protože ten dům byl součástí hamru, kde se vyráběly lopaty, krumpáče a podobně. Je to taková ukázka té architektury z roku 1850.
1: Za zmínku stojí i zdejší čtyřboká kaple se zvonovou střechou.
2: Byla vysvěcená v roce 1850. I ten zvon, který tam je, už je asi o 3 roky starší než samotná kaple. Myslím si, že ještě za zmínku stojí kamenný mosty, které jsou tady, most přes Třemošenku. Je tady most kamenný železniční, to jsou takové stavby, které opravdu jsou i nádherné.
1: V Třemošně najdeme také nenápadný, nicméně historicky zajímavý pomník mistra Jana Husa. Pomník se sochou v nadživotní velikosti stojí v severní části města, kde je od roku 1946.
2: Byla dost jakoby porušená, několikrát se stěhovala. Dříve byla někde v tom prostoru ty bývalý návsi, pak se ta se stěhovala do toho kopečka nad Třemošnou. O tom ví málo lidí, protože on moc vidět není, ale myslím si, že tam samozřejmě ty lidi jako turisti cestu najdou. I kolikrát tam je vždycky pořádaná Třemošenská padesátka, tak dokážou ty turisti samozřejmě tohoto okolí, včetně té sochy, navštívit.
1: Třemošenská padesátka je tradiční dálkový pochod a cyklistická jízda pro veřejnost. Jedná se o jednu z nejznámějších akcí u nás, která se koná už více než půl století.
2: Kde se schází až 2000 turistů a pokaždý si najdou krásnou trasu, která samozřejmě jim ukáže celý to okolí a okolní vesnice. Je to moc zajímavá záležitost, takže pro turistiku ten program by se tady asi vždycky našel.
1: Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Okay. Sí.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 4 minuty po 11:30, za chviličku po písničce Michala Tučného vám nabídneme kalendárium. Petr Jungmann nás zavede třeba do Detroitu, ale také do Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Za chvilku.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký

Lenka Filipová, 11:45 v našem pátečním dopoledním programu. Ještě vám dlužíme, tak jako každý všední den před polednem Babské rady, Jarka Vykoupilová vám chce dneska ukázat, že i z několika běžných surovin může vzniknout rychlý a přitom výživově hodnotný oběd. Už za chviličku uslyšíte podrobnější informace.

0: Babské rady.
1: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Moderní zubní centrum začíná fungovat v nemocnici v Chebu. V nové roli bude zítra tradiční hudební festival Rock'n'Roll. Zhruba 900 lidí zatím podalo žádost o státní podporu v rámci programu Nová zelená úsporám. A dnes bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. V Chebu v nemocnici otevřeli novou zubní kliniku. Moderní prostory nabízí větší rozsah služeb, například léčbu u stomatochirurga nebo například i léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní. Klinika v omezeném měřítku nabídne taky registraci nových pacientů, prioritně ale přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi, říká vedoucí lékař kliniky Jakub Papež.
4: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů, pan doktor je již důchodového věku. Další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře a bude ta kapacita uvolněnější.
3: Za vybudování moderní kliniky zaplatil kraj přes 50 milionů korun. V nové roli u Karlových Varů zítra pořádají 18. ročník festivalu Rock'n'Roll. Akce na pláži Novorolského rybníka nabídne koncerty i program pro děti. Součástí bude i charitativní projekt Buď dobrej, který pomáhá handicapovaným dětem v regionu. Pokračuje ředitel festivalu Jiří Švec.
5: Letošním největším tahákem je Xindl X a Pokáč. Rodiny určitě potěší ale i Pan Links nebo Bára Zemanová. No a večer se můžeme těšit na To je punková kapela. Pokáč dokonce tuhle sobotu u nás oslaví svoje narozeniny, takže budeme mít jedinečnou příležitost mu zaspívat.
3: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst.
0: Sport.
3: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradílka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Všem se to povedlo za posledních 13 let. Důvody hledá šéf-trenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.
6: Možná už je to taková trochu česká škola, ale každý je úplně jiný. Ale já dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
3: Mezi ženami skončila Amálie Hilgertová 8.
0: počasí.
3: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech na křižovatce ulic Chebská a Kapitána Jaroše havarovala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
7: 12 hodin a 4,5 minuty přesně právě dozněly zprávy s Hanou Zubkovou na rádio vašeho kraje. Páteční program Českého rozhlasu Karlovy Vary vám nabízí v tomto popoledním čase jako vždy hudební hodinu určenou pro vás a vaše hudební přání. Můžete tedy začít volat na známou telefonní linku s číslem 221 55 37 37 anebo psát na studiový e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Stránky, připomínám, jsou www.vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré kontakty a jako vždy připomínám, že v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu. Teď už vám hraje skupina BSP s úžasným zpěvákem Kamilem Střihavkou. Nemusí to být ten váš úplně top, může to být kdokoliv jiný. Tak si pojďte zavolat, pojďte si přát, je to na vás. My vám rádi hrajeme a plníme vaše přání. Těch písniček máme v našem audioarchivu spoustu. Tak věřím, že najdeme tu vaši oblíbenou, tu vaši správnou vyvolenou, třeba i pro vaši vyvolenou Kristýnu, která má dnes svátek. Nositelkám tohoto jména přejeme vše nejlepší, samozřejmě vám všemu Slovencům také, vám všem posluchačům rádia vašeho kraje. Pohodový den s námi. S vámi Zlata Kinská. Volejte, pište, přejte si.

Jsou to písničky pro vás na vaše přání. Dnes začneme pro změnu písemným a budeme hrát na přání paní Jaroslavě ze Sokolova. Dobrý den, prosím o písničku od Amy Winehouse, Back to Black. Jako vzpomínku na předčasné úmrtí, které se váže k dnešnímu dni. Tento vzkaz dorazil včera. Netuším, co jsme vlastně měli komu zahrát. Pozůstalým nehrajeme, to jenom připomínám. Nicméně písničku si dáme, protože je moc hezká. Já zdravím nejenom všechny posluchače, stejně jako Jarka, ale i Jarku do Sokolova. Děkuji za výběr, písnička je moc hezká, tak jdeme na to.

zpěvačka Amy Winehouse na přání Jirky ze Sokolova. Já jsem si ještě jednou přečetla ten e-mail a byla to vlastně vzpomínka na předčasné úmrtí, které se váží k dnešnímu dni. Vypadlo tam to slovíčko k jejímu. Teď jsem to pochopila, že to bylo jako vzpomínka na Amy Winehouse Back to Black. Britská zpěvačka zemřela předčasně 23. července, což tedy bylo včera, ve věku 27 let, takže jsme měli výročí. Tak ještě jednou se omlouvám, já jsem ten e-mail nepochopila, někdy stačí, aby vypadlo nějaké slovíčko a hned to dává úplně jiný význam a smysl. Nicméně, díky za písničku. Jdeme plnit další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Celine Dion Titanic. Takže My Heart Will Go On. Je to pro všechny holky na zelený barák a hlavně pro naší Marcelku, kterou mám moc ráda, aby měla dneska krásný den. Moc děkuji, Míša. Míšo, my vám také přejeme krásný den vám všem. Děkujeme za výběr, písnička úžasná a už k vám pluje po našich vlnách rádia vašeho kraje.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

písničkách pro vás dospíval právě teď Karel Gott a jdeme plnit další přání. Přišel nám dnes e-mail, zdravím vás. Dnes bych ráda zahrál mému vnukovi Markovi se vzkazem. Marku, v první řadě bych ti chtěla poděkovat za všechno, co pro mě děláš, za tvou společnost, abych nebyla pořád sama. Děkuji zkrátka za to, že jsi. Jsem na tebe moc pyšná a nejen já. Obdivuji tě, že si stále jdeš také za svým cílem a snem. Posílám ti jako poděkování písničku od Rainbow Man Human. Máro, mám tě opravdu moc ráda. Zlatuš, vám moc děkuji, přeji všem hezký den, vaše věrná posluchačka Helena. Helčo, písnička je připravená, super výběr, krásný den a zdravíme i Marka.

0: to byla písnička pro Marka od naší posluchačky paní Heleny Schodová. Ještě jednou oba moc zdravím. Jedeme plnit další přání na telefonní lince 221 55 37 37 čeká náš posluchač a tím je Josef z Karlových Varů. Pepo, hezký den.
1: Hezký den a já tuto písničku bych chtěl poslat svý dceřice a za ten pěkný den, co jsme měli včera ve Františkových Lázních, a svýmu synovi, který byl v práci, nemohl být s námi, ale si to zopakujeme stejně, prej ještě říkala v září, takže je to pěkný, no. V těch Františkových Lázních je to pěkný.
0: Byli jste se projít v Parku Amerika?
1: No, taky, ano.
0: Tak si to znovu zopakujte se synem ještě v září. Moc zdravíme také vaši manželku a celý tým do sanatoria.
1: Jo. No.
0: Gazdův dvůr ve Vončově, pamatuju si to dobře.
1: Ano.
0: Jo? Tak jo. Tak vybral jste dneska tak. Vlčí srdce, skupinu Jelen, já už ji pouštím, vám přeji krásný den a jsme rádi, že s námi sdílíte i vaše zážitky prázdninové a letní. No. Tak jo, hezký den, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.

0: Tak to byla skupina Jelen, jedna z písniček z jejich, už teď vlastně nevím, z jaký desky, nicméně jsem se zamyslela nad tím, kdy vlastně vystupují v Lokti a je to 15. srpna, tak kdo má rád skupinu Jelen, a já se mezi tím pak mrknu, z jaké desky je Vlčí srdce, a myslím si, že tato písnička tam určitě zazní. Teď už mám připravenou další, jmenuje se Dobrý lidi, a kdo vám ji bude hrát a posílat, to už vám řekne sám náš další posluchač. Josef, hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Zlatuško, do toho Bezva rádia. A dneska, když máme takový pěkný počasí, tak my jsme si mohli dát Raduzu a Roberta Křestena a dobrý lidi. A bylo by to pro Standu z Dolců, Hanzio do Němec, Jardu do Hranic, pro sestry, pro vás, Zlatuško, a pro celý váš kolektiv. A ať se vám daří a budete, doufám, v pondělí zase na rádiu, že si zavoláme. Jinak zase někdy naslyšenou.
0: Taky doufám. Já se na vás budu těšit. Každopádně víkend budu s rodinou, stejně jako většina z vás, tedy doufám já. Mějte se krásně. No. Budu se těšit opět někdy naslyšenou. Hezký den, hezký víkend.
1: Naslyšenou. Na

byla písnička s názvem Dobrý lidi od Raduzy a Roberta Křesťana na přání našeho posluchače Pepy z Horního Slavkova. A jak jsem slíbila, tak jsem mezi tím mrkla i na to Vlčí srdce. A jasně, album Vlčí srdce, rok 2016. Člověku to občas vypadne. Zapomínáme úplně všichni a je to někdy i daný tím, jak je na nás vyvíjen obrovský tlak a jak musíme dělat spoustu věcí najednou. Ale já je dělám moc ráda, jsem tady s vámi ráda a také ráda plním vaše přání. Tak mi zavolejte na číslo 221 55 37 37 do písniček pro vás Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde teď budeme plnit další přání, a to paní Marcela. Krásný den, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brichty, Slečna závist, pro všechny moje holky na zelený barák a také pro ostatní kolegy i pro vás. Ať už nám to dnes všem hezky uteče a užijeme si i víkend. Marcelko, díky moc, hraji, krásný den, krásný víkend.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Listen to your heart, poslouchej své srdce nebo naslouchej svému srdci, zpívala skupina Roxette na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, přesně tak. Líp bych to neřekla. Naslouchejte svému srdci a nechte si od nás zahrát tu vaši oblíbenou. Co máte rádi? Co vám udělá radost? Nakopává vás? Inspiruje? A nebo vám připomíná nějaký hezký, příjemný čas? Zřejmě Holiday připomíná hezký čas Honzovi, který nám napsal dnes právě o písničku od Madony Holiday a bude prý pro všechny posluchače a přeje hezký den. I my vám, Honzo.

0: Holiday, prázdniny, dovolená, zpěvačka Madonna, vybraná dnes Honzou. My ho ještě jednou zdravíme, díky za výběr. Na řadě už je dnes náš pravidelný posluchač Standa z Dolců. Co jste vybral dneska? Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Zdravím vás, celý Český rozhlas, všechny posluchače. Dneska jsem byl hodně milé překvapen s výběrem Pepy z Horního Slavkova. Nádherná písnička. Zbožňuju hlas Roberta Křesťana. Měl by zpívat častěji v rádiu. Tak jsem se rozhodl, že to sluchátko taky zvednu a zavolám a nechám zahrát písničku nádhernou od Divokýho Byla. Jmenuje se Bazilišek a je to opravdu, mně se to moc líbí a doufám, že budou posluchači spokojení. A je to pro všechny, je to pro Pepi, pro Aničku a pro Jaromíra, všichni, co to poslouchají takhle. Tak mějte se krásně, užívejte víkendu, i pro vás je to a hlavně si, Zlatuško, taky trobet. Oddychněte, ať přijdete zase svěží po víkendu do práce.
0: Se budu těšit.
1: Díky moc.
0: Já vás jenom doplním, že je to pro všechny, co nás teď poslouchají a byli taky na koncertě jako já v sobotu na Divokém Bylovi. Bylo to skvělý. Skvělý zvuk, skvělý světla, skvělá atmosféra. Jsou to skvělí muzikanti a já musím říct, že atmosféra byla neskutečná. Takže zdravím tímto všechny, kdo jste byli společně s námi se podívat na tomto skvělém koncertě, na této skvělé české skupině. Hezký den a díky za výběr. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nejdek na Karlovarskou se připojil k vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech. Více podrobnějších informací k této zprávě a další zprávy uslyšíte v celou v informacích ze zpravodajství s Hanou Zubkovou. No a hned po té 13. hodině, protože je pátek, připomínám s datem 24. července, tak uslyšíte Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a dnešní téma, které rozeberu s Patrikem Rozehnalem, budou bolestivé šlachy na rukou a nohou. Tak kdo s tímto má problém, určitě zůstaňte s námi a dobře poslouchejte. Třeba i napište a poraďte se. Teď plním poslední přání, je od Peťuly z Karlových Varů, posílá pro kolegyně do práce pro Aničku, přeje hezký den, ať nám to všem uteče. Peťulo, moc děkujeme, krásný víkend, odpočiňte si i vy. Naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nejdek plánuje napojení na vodovod z Karlových Varů. Vintířov má opravenou fasádu budovy školy a odpoledne čekejte až polojasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nejdek na Karlovarsku se připojil k vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech. Provoz vodovodů a kanalizací ve městě nově převzala společnost Vodakva, která bude spravovat taky městská vodárenská zařízení. Obyvatelé Nejdku budou od července platit vodné a stočné podle jednotného ceníku sdružení pro rok 2026. Město zároveň připravuje napojení na vodovod z Karlových Varů, které má zajistit stabilnější dodávky vody. Pokračuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
2: Město už zadalo studii trasy, projektant projednává trasu s majiteli jednotlivých pozemků a následně bude zajištěn projekt toho napojení na skupinový vodovod.
0: Ve Vintířově na Sokolovsku dokončili fasádu na budově školy. Teď se pracuje na úpravách vnitřních maleb. Obec zároveň začala s obnovou fasády sportcentra. Odhadovaná cena za obě stavby dohromady je zhruba 2 miliony korun. Pokračuje nezávislý starosta Marek Choc.
3: Škola si to zaslouží, když to vezmu v jednotu, tak je to rok 2012, kdy se tam ta fasáda naposledy dělala, takže víceméně teďka se obnovuje. Je to tak, si myslím, i správně, těch 14-15 let od toho, kdy se to dělalo, no a samozřejmě ty budovy jsou blízko, je tam asi sportovní centrum, který je rok 2010.
0: Ve sportcentru se nachází bowling, fitness, velký a malý squash a stolní tenis. Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste, varují před tím lékaři. Třeba salmonelózou jen v letošním prvním pololetí onemocnělo téměř 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma, pokračuje praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
4: Ten první den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
0: Důležité je proto správné skladování a důkladná tepelná úprava potravin, zejména drůbežího a vepřového masa a vajec. Počet potvrzených obětí víkendové havárie trajektu u jihoamerické Guajány vzrostl na 72. Uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády se na lodi plavilo 179 lidí, zachránit se podařilo 76 z nich. Záchranáři se tak obávají, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout stovky. Havárie trajektu teď vyšetřuje guajanská policie. Kvůli podezření z nedbalosti zadržela 3 lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli, když plula z hlavního města Georgetown do města Kajuma.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na dálnici D6 u Odravy na Chebsku ve směru na Karlovy Vary. Na vozovce se pohybují lidé.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
5: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
6: Dobrý den, dneska máme šlachy.
5: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
6: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
5: Ano, pane doktore, bolí mě nohy, co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor

0: Má někde nějaký kurz zdvihání?
1: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává třeba, ze stolu? Od stolu.
1: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď, veselé a zdravě, ano.
1: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v

0: deskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
1: Že by šachový loket?
2: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
1: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
1: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
2: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
1: pořád stejná. No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
2: Šlacha zůstává stejná pořád.
1: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
2: no,
1: něco?
2: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu táhá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
1: Jsou ty cirkusáci, tak ví, co to dokážu?
2: Ne, no já to taky umím.
1: Nohy za hlavou nebo...
2: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
1: Poslední článek posledním prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
2: Zůstává napjatý. A pak mám schopnost zaklonit ruku a vlastně udělat
1: zvrátit takový...
2: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
1: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
2: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
1: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: stahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl vyslažen blabala kvůli se automobilu,
2: šla
3: v pojistině, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavu. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlachy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: Musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Některá koupaliště v Karlovarském kraji mají nevhodnou vodu ke koupání. Ve Velkém rybníku platí zákaz. K rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou nově pomáhá virtuální realita vytvořená v Plzni. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlovarském kraji vydali hygienici zákaz koupání ve Velkém rybníku u Hroznitína na Karlovarsku. Voda obsahuje sinice, vodní květ i chlorofil a koupání v ní by mohlo způsobit závažné zdravotní problémy. Hygienici taky nedoporučují koupání na Rolavě v Karlových Varech, říká Andrea Dašková z krajské hygienické stanice.
4: Vlivem přemnožení sinic už jsme označili vodu stupněm 4, což je pro nás červený smejlík a varovný symbol pro koupající se, aby vůbec vlastně nenavštěvovali toto koupací vodu. Pokud na vlastní nebezpečí se vykoupou, důrazně doporučujeme, aby se poté vystrochovali čistou vodou.
2: Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
5: Teďka si dáme na ruku trackery. Už jste si tam dala jeden na zápěstí.
6: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
5: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
6: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
7: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranic s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů.
8: Sport.
2: Fleretistka Michaela Ileková postoupila na mistrovství světa v Hongkongu mezi 64 nejlepších šermířek. Kvalifikací prošla bez porážky a už teď je jisté, že zlepší svůj výsledek z loňské premiéry na světovém šampionátu, kdy skončila 69.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6, v mrazových údolích Krušných hor kolem nuly. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Sokolovem v obou směrech pohybují pomalu jedoucí vozidla údržby.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Slyšeli jste další čerstvé zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. Je 14 hodin a 5 minut přesně. Po zprávách je tu páteční dobré odpoledne s datem 24. července. Svátek dnes mají Kristýny, tak ještě jednou nositelkám přejeme vše nejlepší. Před námi je víkend, tak pro vás budeme mít v této hodině zajímavé tipy na výlet. Jeden z nich pro vás bude mít František Kinský, no a ten druhý zase naše kolegyně Janíčka Strejčková, protože pro vás připravila velmi zajímavý turistický tip, který nás za chvíli zavede do údolí Ohře na Sokolovsku, kde vznikly v důsledku působení vody takzvané pseudokrasové jeskyně. Tak určitě zůstaňte s námi, protože také pro vás budeme mít dnes připravené pozvánky za kulturou, konají se i zajímavé koncerty v našem regionu, no a zhruba ve 3:45 si společně dáme páteční rozhlasové tržiště. Připomínám telefon 221 55 37 37, můžete spolu s námi zkusit něco prodat nebo naopak koupit. Hezký den.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: O tom, jak prší krásně, o nejkrásnějším dešti zpíval Petr Hrezek na Českém rozhlase Karlovy Vary. Ten nás naštěstí tento víkend ani dnes v našem Karlovarském kraji nečeká, takže můžete v klidu vyrazit někam na výlet. No a kam se vydáme teď společně v dnešním vydání Zámeckého léta? Tak to je otázka, na kterou nám právě teď odpoví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13.

0: dokola.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 14 hodin 28 minut přesně. Právě teď pro vás máme připravené kulturní pozvánky na akce, které se dnes konají v našem regionu. Pojďme se podívat, co se dnes kde děje. Dnešní varhaní koncert v kostele Povýšení svatého kříže ve Františkových lázních vám nabízí od 16 hodin koncert varhaníka Vladimíra Roubala, sopranistky Jany Koucké a trumpetisty Jana Wernera. Druhý ročník série koncertů a stand-up vystoupení na terase hotelu Thermal v Karlových Varech začíná v 19 hodin večer. Summer Stage by Thermal bude patřit historkám Tomáše Plhoně, Terezy Bonaventurové a Ládi Kardy. Pořad nazvaný A teď je to vaše začíná ve 20 hodin v sokolovském klubu Alfa. Jde o setkání lidí, kteří mají ostatním co říct, chtějí přečíst svou poezii, pobavit, představit svůj projekt nebo je také dokonce i zahrát v hudebním pojetí. Pátý ročník hudebního festivalu Jazz Summer začíná ve 20 hodin večer v Mariánsko-Lázeňském hotelu Falkensteiner. Zahraje tam kapela Future Swing, která nabízí moderní pohled na Gypsy Swing. No a pojďme zpátky do Karlových Varů. Malá galerie, teď tedy do Chebu, Chebské galerie výtvarného umění připravila výstavu prací výtvarníka Dalibora Nesnídala z grafického designera Martina Kaisera. Jejich propojení s regionem symbolizuje i název expozice Snídaně v Kaiserwaldu. A teď tedy do Karlových Varů. Karlovarská galerie umění zve na dvojí výstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajtra. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci Když je prozření nutná tma, sondu do témat lidské bolesti, Jindřich Štrajtr ve svém cyklu zase s názvem Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. A poslední pozvánka, nejen pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin, nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. No a my jdeme do hudební dimenze, skupina ABBA, Miroš Birka, Iveta Bartošová, Paul Simon, Eva Farna, Jiří Korn. Tak vypadá následující playlist Rádia vašeho kraje. Příjemný poslech a krásné odpoledne.

0: To byla Prvá a Miroš Birka na Českém rozhlase Karlovy Vary a teď je na řadě slíbený turistický tip naší redaktorky Jany Strejčkové. Přírodní památka údolí Ohře se rozprostírá na strmých svazích řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem. Krátký úsek řeky vedoucí kaňonem se skalními stěnami je turisticky velmi atraktivní, zejména díky takzvaným pseudokrasovým jeskyním. Upřesňuje více Petr Krása ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Toto území je zajímavý především tím, že to je říční údolí s jeskynním systémem, což není tak úplně obvyklý u nás ani v širším okolí.
2: My jsme se přiblížili lesem až k území, kde se nachází největší z těchto jeskyň, a to je jeskyně Cikánka.
1: Ano, je to taky jediná jeskyně, která má název, ale obdobných, byť menších jeskyní je tady několik desítek.
2: A my teď spolu stojíme před tím hlavním portálem.
1: Ano, a můžeme se jít podívat dovnitř, rozsvítíme si čelovky a pojďme.
2: Jdeme na to.
1: Tak pozor na hlavu. Vidíme, že je tady spousta místa. Tato jeskyně, stejně jako všechny ostatní zde, vznikly erozní výmlovou činností větru, rozdílných teplot a vody. Konkrétně tato jeskyně Cikánka je průchozí a my ji teď projdeme a vlezeme do její druhé části.
2: Trošku se nám to užuje, ten prostor. To pustíme dokonce i na kolena.
1: Teď jsme z ní vystoupili a jsme v takové jako mikropropasti, která vznikla propadem původního stropu, větší jeskyně, to se propadlo, vznikla jakási propast a my tou propastí procházíme a lezeme do druhé části jeskyně Cikánka.
3: Ta je větší, zatím se to nezdá. Víme, že má tak jako dvojnásobnou, možná dvoupůlnásobnou délku, ale je i širší. A dokonce je strop vystužen dvěma pískovcovými sloupy.
2: Když zvedneme naše hlavy nad sebe, tak ve stropě můžeme vidět asi to nejzajímavější, co ta jeskyně nabízí.
1: No, jedno z takových nejzajímavějších věcí, a jsou to skamenělá dřeva, kmenů a větví starobylých stromů. Celý toto území vzniklo nějakou sedimentací písečných náplavů starých jezer, kde když se to usadilo, jezera vyschla, tak se zhutnil ten materiál, vznikl z toho pískovec. V té době toho vzniku do toho taky napadaly nějaké stromy. No a ty v tom zhutněném prostředí se proplavovaly vzniklým oxidem křemičitým a skameněly.
2: Je tu stálá teplota?
1: Je tu, ne asi úplně stálá teplota, ale nikdy tu nejde teplota pod nulu. V létě je tady možná trošku teplej, ale pořád tady bylo nějakých 8 až 10 stupňů. Ta jeskyně je natolik velká, že nepromrzá, o čemž taky svědčí netopíři, kteří to v zimě využívají jako zimoviště a hibernují tady.
4: K jeskyni Cikánka je nejlepší přístup z obce Staré Sedlo. Od Lávky přes řeku Ohře k ní vede široká lesní cesta. Jana Strejčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:45 a právě teď je tu pro vás páteční rozhlasová inzerce, tak můžete začít volat hned teď do studia na telefonní linku s číslem 221 55 37 37 a jakýkoliv den nebo v jakýkoliv čas můžete psát na náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my za vás vaše nabídky, poptávky, vaše inzeráty ve vysílání rádi vyřídíme. Teď už s někým z vás živě, právě teď na telefonu je náš posluchač. Odkud? Hezký den.
3: Dobrý den, přeju Pardubický kraj. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju kapesní hodinky na jdoucí, potom na ruku mechanické, staré budíky a starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
2: Jestli vás můžu poprosit ještě jednou o ten telefon, nestihla jsem si poznamenat.
3: 607 542 652.
2: Paráda, moc krát děkuji. Já zopakuji 607 542 652. Zdravíme do Pardubického kraje. Naslyšenou, krásný den.
3: Děkuji, děkuji.
2: Tak i z Pardubického kraje máme posluchače. A vy, milí posluchači z Karlovarského kraje, pokud byste potřebovali spolu s námi inzerovat, tak se toho vůbec nebojte. Spousta z vás, co víme podle vaší zpětné vazby, tak už něco i prodali a sehnali. Takže 221 55 37 37, to je telefon. Jsme tu pro vás od pondělí do pátku. No a před námi je víkend, tak si to můžete v klidu rozmyslet a nebo nám v klidu a v pohodě od svého počítače něco napsat. Tak studio.vary@rozhlas.cz, to je náš e-mail, kam můžete napsat jak písničky pro vás, vaše hudební přání, nebo co byste nám chtěli třeba i vzkázat do vysílání. Od toho jsme tady, rádio vašeho kraje, které tu žije s vámi a právě za malou chvíli, za 8 minut pro vás bude mít čerstvou porci dalších informací z našeho regionu, ale i z domova, ze zahraničí, ze sportu. A Hana Zubková přinese také i předpověď počasí na noc a zítřek. Jdeme opět na písničky, slibovala jsem Evu Farnu, je tady krásný den a příjemný poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Moderní zubní centrum začíná fungovat v nemocnici v Chebu. Vedle Mariánských lázní v Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt. ODS vyzvala k nejmenování Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu v nemocnici otevřeli novou zubní kliniku. Moderní prostory nabízí větší rozsah služeb, například léčbu u stomatochirurga nebo například i léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní. Klinika v omezeném měřítku nabídne taky registraci nových pacientů. Prioritně ale přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi, říká vedoucí lékař kliniky Jakub Papež.
2: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů, pan doktor je již důchodového věku. Další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře a bude ta kapacita uvolněnější.
0: Za vybudování moderní kliniky zaplatil kraj přes 50 milionů korun. Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt u městských lázní. Ten stávající už je v havarijním stavu a v hloubce od 15 do 30 metrů z něj uniká více než polovina vody. Městské služby Ústí nad Labem vybudováním nového vrtu chtějí zaručit bezpečný chod lázní i do budoucích let. Hluboký bude 400 metrů a hotový by měl být do 3 měsíců, říká vrtmistr Josef Zeman z firmy Stavební geologie České Budějovice.
3: Nejdřív se musí udělat úvod, musíme projít tady přes složitý štěrky, které jsou do 16 až 17 metrů, potom se vrtá ponorným kladivem cca do 200 metrů a od 200 metrů se bude vrtat valivým drátem.
0: Za vybudování vrtu město zaplatí bezmála 10 milionů korun. Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodeji akcí letiště vyvolává podezření.
4: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
0: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců, nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle Macinky jediná hospodárná varianta. Pavilon totiž nikdo nechce koupit.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, v mrazových údolích Krušných hor kolem nuly. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v Pivovarské ulici nedaleko Kauflandu havarovala 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 15 hodin a 5 minut přesně, po zprávách pokračuje páteční dobré odpoledne s datem 24. července, před námi je víkend, tak vám přeji, ať si ho užijete naplno i s rádiem vašeho kraje. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví, připomínám, 10 let. Nabídneme opět další recept, tentokrát z roku 2023, ten, který se umístil tehdy na třetím místě. A upeče nám ho cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti prozradíme za pár minut hned po porci písniček, které nestárnou. No a připomínám, že probereme další velmi zajímavé téma našeho regionu, město Hroznětín, jako letošní vítěz soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji. Dnes hostí slavnostní vyhlášení dalších oceněných krajského kola soutěže. Do Hroznětína se podíváme pár minut po půl čtvrté. Do té doby stihneme také pár písniček a ještě i soutěž. Tak jdeme na to, krásný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

Tak dospíval Pavel Bobek na Českém rozhlase Karlovy Vary a my se posuneme dál. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi celý rok hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Tentokrát je ale nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudin.

0: acetátová fólie. To je taková ta fólie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
0: My jsme tu fólii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
0: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
3: Cukrář Vojtěch Vrtiška, jak jste mohli slyšet, byl tentokrát hodně kreativní a věřím, že i inspirativní. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, můžete zjistit v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na naší stránce www.vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila budete spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků bude soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak spolu s námi vybírejte. No a nezapomeňte, když vyzkoušíte tento recept, tak opatrně mrskněte, jak řekl Vojtěch Vrtiška.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: A je to páteční odpolední soutěž. Těsně před soutěží zazněla písnička Lucie Bílé a Karla Gotta, co sudičky přáli nám, to těžko víme. Ovšem já vám moc přeji, abyste dnes někdo z vás vyhrál v naší soutěži. Máme pro vás připravenou moc hezkou cenu, dobře poslouchejte. Nejprve připomenu telefon 221 55 37 37, můžete začít volat. Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru, to vše nabízí společnost Flora. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek vaší blízké nebo vašemu blízkému. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 kusů čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov nebo udělat radost někomu blízkému. Tak pojďme společně soutěžit. Ještě jednou připomenu telefon 221 55 37 37. V červenci je zahrada obvykle v plném květu. Mezi květiny, které v tomto období běžně kvetou, patří třeba jeřiny, třapatky, plamenky, lilie, ostrožky, kopretiny, begonie nebo petunie a spousta dalších krásných květin. A já vám teď dám v rámci otázky čtyři možnosti, a vy mi řeknete, která z těch uvedených možností, tedy uvedených květin, pozor, pozor, v červenci nekvete. Tak pojďme na to, zvedám našeho dnešního prvního volajícího a tím pak je kdo? Hezký den.
1: Hezký den, už si to slumuju, Standa Přeštícko.
0: Stando, hezký den. Tak včera to nevyšlo, tak dneska opět zkoušíme. Vy jste držák, tedy to vám řeknu.
1: To bude.
0: Tak, dám vám
1: dneska to budu mít s nápovědou.
0: Dobře, tak máte určitě přítele poblíž nebo přítelkyni. Tak, dobře, poslouchejte. Dám čtyři možnosti a vy mi správně odpovíte, tedy doufám, držím palce. Tak, která z těchto květin nekvete v červenci? Za A krokusy, za B růže, za C levandule, za D slunečnice. Nekvete.
1: Už mi tady napovídá zahradnice, že by to mohlo být za A.
0: Myslíte si, že za A?
1: Dávám.
0: A já vaše zahradnice doplním, protože ona určitě ví, ale neslyšíme se společně. Tak já jenom doplním, že ty jarní odrůdy krokusů kvetou březen až duben a ty podzimní odrůdy zase září až listopad. Slyšel jste, že červenec tam nebyl, takže správná odpověď. Květiny jsou vaše, no a já si myslím, že květina určitě musí pak následně putovat vaší zahradnici, je to tak?
1: No, bude to tak, teda jestli to dopadne, tak jo.
0: Já vám gratuluji, cena je vaše, výhra vám poputuje, domluvíte se s firmou Florea a já už vám předám více informací mimo éter. Krásný den, Stando, gratulujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Modré nad hlavou a Dalibor Janda na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jak už z našeho vysílání víte, letošní titul Vesnice roku Karlovarského kraje získalo město Hroznětín. Hodnotitelská komise ocenila promyšlený rozvoj města, místní aktivní spolkový život a širokou nabídku služeb. Jako vítěz krajského kola dnes Hroznětín hostí slavnostní vyhlášení i dalších oceněných v krajském kole soutěže. A to celé sleduje i naše reportérka Monika Červená. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak už známe, Moniko, jména dalších měst a obcí úspěšných v letošním ročníku Vesnice roku.
1: Ano, tady v areálu multifunkčního hřiště, kde slavnostní vyhlášení město připravilo, už mají všechna ocenění své majitele. To zlatou stuhu, jak už jsme zmínili, získalo za Vesnice roku Karlovarského kraje Hroznětín. Ocenění převzal starosta Martin Maleček z Hnutí VOK, který i na pódiu pozval i všechny zastupitele a radní, poděkoval místním spolkům, organizacím a také obyvatelům města. No a organizátoři soutěže rozdělili i další ocenění, a to především 4 stuhy. Modrou za společenský život a inovace letos získali Luby na Chebsku, bílou za práci s mládeží a podporu rodiny Žlutice, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Josefov na Sokolovsku, no a poslední oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu převzala obec Křižovatka.
0: Obyvatelé Hroznětína titul dnes i zároveň oslaví, je to tak?
1: Ano, je to tak. Ty oslavy tady začnou v 16 hodin. Město tu připravilo hudební program až do večera. Například v 5:30 tu zahrají kroky Michala Davida, pak budou následovat kapely Devátá planeta nebo DM Band. Jak upozornilo vedení města už v týdnu na sociálních sítích, tak ta oslava je výhradně pro místní obyvatele nebo pozvané hosty, kteří se právě podíleli na rozvoji města, ale i těch přidružených osad, které pod Hroznětín spadají.
0: Hroznětín jako vítěz krajského kola bude soutěžit i v celorepublikovém kole, kdy se dozvíme, jak bylo město úspěšné.
1: Tak ta celostátní hodnotitelská komise navštíví Hroznětín 3. září. Město opět představí místní organizace, spolky, školy i obyvatele města, a to celkové vyhlášení toho celostátního kola 30. ročníku Vesnice roku se pak uskuteční 19. září v obci Písečná v Pardubickém kraji. Ta zvítězila v loňském roce. No ještě doplním, že do toho letošního jubilejního ročníku soutěže Vesnice roku se v Karlovarském kraji přihlásilo celkem 17 obcí.
0: Tolik pro vás reportérka Monika Červená z Hroznětína, kde je dnes slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku. My ti děkujeme, Moniko, za informace. Naslyšenou, hezký den.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Na viděnou zpívala skupina Kryštof na Českém rozhlase. Karlovy Vary, kdo dává na viděnou svému domovu a odjíždí někam na dovolenou, tak vám přeji, užijte si v klidu a v pohodě, ve zdraví se vraťte. Vy, co zůstáváte s námi, my samozřejmě rádi zůstáváme ve vaší společnosti, budeme vás bavit i teď třeba po 16. hodině hned po zprávách s Hanou Zubkovou. Jedna ze zpráv, kterou uslyšíte už za malou chvíli, se bude týkat toho, že policisté pátrají po 34-letém vězni. Více už Hana Zubková v celou. A po té 16. hodině v Humoriádě se na vás dnes těší Jitka Němcová a Patrik Rozenál a já se na vás budu těšit po víkendu. Tak hezký zbytek pátečního dne a také pohodový víkend. Naslyšenou, na viděnou.
1: Co je to inkaso?
2: Je to nějaká hra, jméno hry?
3: Něco jako je třeba pako nebo nějaká taková vynadávka.
4: Anglická nějaká věc, anglicky.
5: Nějaký tablety, prášky.
6: Inkasovaný gol, že třeba prodavači kontrolují zboží,
7: když má někdo hodně peněz a najednou zkrachuje.
8: Nějaká bomba.
9: Že jako něco neplatí.
10: Že to je třeba nějaký nadávací slovo,
11: že to je nějaká nemoc, na co se umírá.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie hledá vězně, který v Karlových Varech odešel z nestřeženého pracoviště. Teplice a Krupka přidávají další místa se zákazem pití alkoholu. O podporu v rámci Nové zelené úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policisté pátrají po 34-letém vězni, který dnes kolem 11. hodiny odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle krajského policejního mluvčího Jana Bílka je hledaný Patrik Kuruc asi 175 cm vysoký. Štíhlý, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy. Při odchodu měl na sobě černé montérky, černou bundu a šedé tričko. Policie žádá svědky, aby se s případnými informacemi o pohybu uprchlého vězně obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo zavolali na bezplatnou linku 158. Město Teplice rozšířilo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se vztahuje i na okolí hlavního vlakového nádraží, včetně parku Milady Horákové a část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Protialkoholní vyhlášku rozšířila taky Krupka. Tam začne platit od 5. srpna.
2: V Krupce je hlavní změnou rozšíření zákazu konzumace alkoholických nápojů taky na Schillerův park u Poštovní ulice. Podle mluvčí krupské radnice Stanislavy Hankové vyhláška zakazuje nejen popíjení alkoholu, ale taky zdržování se na vymezeném veřejném prostranství s otevřeným alkoholickým nápojem. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Žádost o státní podporu při renovaci domu nebo bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
3: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadržovaném v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní služky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadržovaného v Česku.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, v mrazových údolích Krušných hor kolem nuly. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v Pivovarské ulici nedaleko Kauflandu havarovala dvě vozidla. Na silnici 6 u Olšových Vrat na Karlovarsku bouralo osobní auto. A počítejte se zdržením na silnici 209 v Novém Sedle na Sokolovsku. Ve směru na Chranišov je porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
5: Dobrý den, jak se máte?
4: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
5: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
4: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Začátí Horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej súvislej pauze, ktorú odborníci nazývajú pantomíma, zahrá celý dej.
2: Dej, přímo dej.
3: Činoherec ten by sa už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z nej ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsané, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy sa pamätáte obidvaja na tú pantomimickú klasiku, najklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To som videl asi šestkrát, no. Vždycky s iným motýlem.
3: No, to si zahráme, ty budeš motýl a my budeme tie kvietky.
2: A ty myslíš, že ja by tady mohrá titulní roli?
4: No, samozrejme.
2: No dobře,
3: no poďme na več.
4: To je jediná pantomima, z ktorej si pamätám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, pořecký Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky, toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky, nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Hmm. Žil sa.
2: Žil sa.
3: A ja som tá Púpava.
2: Púpava.
3: Nie, aby si do mňa fúkol.
2: Ne. Se odkvetle, jo?
3: No.
2: A sme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: Tak si možná, tak máš prelietať z kvetu na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed.
2: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
2: Ano, Horníček, ano. Jo, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaký emoce a oni potřebovali už divá,

0: hezky jim to odvyprávět a najednou zjistí, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
1: Hmm. Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
0: No, to není
1: máš
0: tak
1: větší výběr.
0: To není tak snaží, protože můžeš je předabovat. Oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický.
1: Ano.
0: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
1: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás.

0: průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
3: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
4: Jo, prodávám vody jak živá.
5: Jasně.
3: A co prodáváte?
4: Tak. Prodávám v potravinách.
3: No, dobře, takže...
4: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
3: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
4: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
3: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
4: taky
3: se pěkně.
4: Nasledanou, ano.
3: 731 809, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
6: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
3: Také.
6: A vašeho hosta, paní Němcovu.
5: Dobrý den.
6: A chtěl bych poprosit pokračování troch pánů.
3: Dobře.
6: Bylo to perfektné.
3: Výborně, píšu jim bod.
6: Děkujem.
3: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
3: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
8: Mají ještě chleba?
9: Mají, chleba mají dost.
8: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
8: On nedá párky.
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
8: Dejte pokoj.
10: Jo.
9: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
10: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
11: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
8: Jak to?
9: Jak to, prosím vás?
11: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
8: Mužský a chudáci.
9: Chudáci.
11: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
9: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
11: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte.
9: No. Strašnej, co?
11: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
8: Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
9: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
8: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
11: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
9: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
11: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
9: Například, když stěhujete kredenc.
11: Jenomže moclikrát dámovi v životě stěhujete kredenc. No.
9: Já mám takový hobby.
8: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
11: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
1: Jo, určitě, no samozřejmě.
3: Jo.
1: No, to není vůbec žádný problém.
3: Byl vávra zmetek.
1: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
3: Jo.
1: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
3: No, šla si a udělala jsi.
1: Tak jsem to šla udělat, no to, já bych věděl, jak by to dopadlo.
3: Jak na tom byl s technikou?
1: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně. Jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
3: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
1: Zkoušel, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
3: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že ne, je to šálení.
1: Ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
3: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
1: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
3: Dva?
1: Jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
3: Ty už jsou.
1: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
3: Jo.
1: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
3: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
1: No, jasně.
3: A to by byla škoda, ale zase.
1: Ne, to je dobrý, já hru.
3: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
1: Já jsem proto.
3: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a řekl, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc samozřejmě oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo, tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno, jak dáš zvířátko jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona haja, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: tohle
9: příběh.
1: Prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, vždovka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se minuli, trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo, jo, jo.
1: Jo.
2: Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo, jo, jo. A on byl výborný. Já, jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No tam těžko. Páče jich kvartýry psanej na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Do konce roku bude jasná budoucnost porodnice v Chebu. Některá koupaliště v Karlovarském kraji mají nevhodnou vodu ke koupání. Ve Velkém rybníku platí zákaz. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Budoucnost porodnice v nemocnici CHEP by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. Dokument by měl být připravený zřejmě na podzim. Na jeho základě by se měla upravit síť gynekologicko-porodnických oddělení, řekl dnes při návštěvě Karlovarského kraje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
4: Máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie a musíme na to reagovat, pokud jde o strukturu sítě napříč Českou republikou. Jak bude ta síť vypadat nově, teď nechci ještě říkat, protože skutečně čekám na výstup té pracovní skupiny, ale samozřejmě nějaké změny nastanou. My to teď plánujeme a budeme seznamovat s tím veřejnost na podzim.
2: V chebské nemocnici se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porody ročně. Karlovarský kraj ale chce porodnici zachovat. V Karlovarském kraji vydali hygienici zákaz koupání ve Velkém rybníku u Hroznitína na Karlovarsku. Voda obsahuje senice, vodní květ i chlorofil a koupání v ní by mohlo způsobit závažné zdravotní problémy. Hygienici taky nedoporučují koupání na Rolavě v Karlových Varech, říká Andrea Dašková z krajské hygienické stanice.
5: Vlivem přemnožení sinic jsme označili vodu stupněm 4, což je pro nás červený smejlík a varovný symbol pro koupající se, aby vůbec vlastně nenavštěvovali toto koupací vodu. Pokud na vlastní nebezpečí se vykoupou, důrazně doporučujeme, aby se poté vystrochovali čistou vodou.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády ale jde pouze o modernizaci starého předpisu.
6: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
7: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
6: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval.
8: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
6: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí. Informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila.
9: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková prohrála ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze s Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu.
9: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 u Olšových Vrat na Karlovarsku bouralo osobní auto. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
1: Z
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Ano, tento týden poslední den v kraji, tedy páteční s datem 24. července, 17 hodin 4 minuty. Vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. V nemocnici v Chebu je nová zubní klinika. Její součástí jsou i nové služby, za kterými museli pacienti dojíždět do velkých měst. Více v reportáži. Město Hroznětín jako letošní vítěz soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji dnes hostí slavnostní vyhlášení dalších oceněných krajského kola soutěže. Podíváme se tam krátce po čtvrt na šest. Jáchymov na Karlovarsku o nadcházejícím víkendu chystá akci, která propojí sport, kulturu a dobročinnost. I tady se dozvíte informace v téhle hodině. No a vydáme se i do Chodova na Sokolovsku, ten bude hostit o víkendu mistrovství České republiky v plážovém volejbalu hráčů do 20 let. Pozveme na něj v závěru dne v kraji od naší regionální stopařky. Tak příjemný poslech, samozřejmě zůstaňte s námi a teď už kapela Buty a písnička Vrána.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V chebské nemocnici otevřeli novou zubní kliniku. Moderní prostory nabízí větší rozsah služeb, například léčbu u stomatochirurga nebo i léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní. Jaké pacienty bude klinika nově registrovat, přibližuje vedoucí lékař Jakub Papež.
2: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra.
1: Další registrace plánuje klinika ve chvíli, kdy bude mít nové zubní lékaře. Tématu se budeme věnovat už za pár minut. Nejdek na Karlovarsku se připojil k vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech. Provoz vodovodů a kanalizací ve městě nově převzala společnost Vodakva, která bude spravovat taky městská vodárenská zařízení. Obyvatelé Nejdku budou od července platit vodné a stočné podle jednotného ceníku sdružení pro rok 2026. Město zároveň připravuje napojení na vodovod z Karlových Varů. Pokračuje technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
3: Projekt tam projednává trasu s majiteli jednotlivých pozemků a následně bude zajištěn projekt toho napojení na skupinový vodovod.
1: Hroznětín na Karlovarsku je letošním vítězem ankety Vesnice roku. Pořádá proto slavnostní vyhlášení dalších oceněných obcí krajského kola soutěže. Ve Dni v kraji se dozvíte, co rozhodlo o vítězi nebo jaká další ocenění Hroznětín za poslední roky získal. Ve Vintířově na Sokolovsku dokončili fasádu na budově školy. Teď se pracuje na úpravách vnitřních maleb. Obec zároveň začala s obnovou fasády sportcentra. Odhadovaná cena za obě stavby dohromady je zhruba 2 miliony korun. Ve sportcentru se nachází bowling, fitness, velký a malý squash a stolní tenis. V Horní Blatné na Karlovarsku dnes končí mezinárodní umělecký workshop Milíře. Na týdenní akci se pravidelně potkávají a tvoří umělci z Česka i Německa. Výstava je v hotelu Modrá hvězda.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Josefe, vy jste přišel o lékařku, o zubní lékařku, rád byste se tady zaregistroval, takže jste se přišel zeptat.
1: Kdyby byla možnost, tak bych se chtěl zaregistrovat.
0: Nemáte zubního lékaře teď?
1: Nemám, protože skončila z ničeho nic, že jo, rychle.
0: A ten prosinec, stačí vám to?
1: Musí mi to stačit, protože jinou možnost nemám.
2: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů. Pan doktor je již důchodového věku. Další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře a bude ta kapacita uvolněnější.
0: Říká stomatolog Jakub Papež. Nutno také dodat, že nejste úplně novými lékaři, ale že jste se přestěhovali vlastně z jednoho místa na druhé, to znamená, že vy ten svůj kmen pacientů máte.
2: Ano, je to přesně tak.
0: Budete nabízet daleko širší služby. Jaké služby to budou?
2: Ošetření u stomatochirurga, kam se mohou objednávat i neregistrovaní pacienti, jsou to chirurgické výkony, potom ošetření u parodontologa, kam se opět mohou objednávat neregistrovaní pacienti, to je vyšetření ústních sliznic, a poté ortodoncie, kde se také mohou objednávat pacienti, ty jsou většinou objednávání na žádost ošetřujícího stomatologa.
0: Budou ti noví lékaři?
2: Určitě naším cílem je tu zubní péči nadále rozšiřovat a zajistit nové stomatology, ale jejich nástup není hned, ale v průběhu roku. Cílem je mít vždy plnou kapacitu lékařů, tak aby jsme mohli vzít maximální počet pacientů, abychom udrželi normální objednací doby. Realita je taková, že kraj by potřeboval ještě tak 2 až 3 takovéhle zubní kliniky, aby dokázal pojmout veškerý ten objem těch pacientů, který tady bez té péče jsou. Jsme se bohužel dostali do takového mezigeneračního období, kdy teď skončilo velké množství zubařů, kteří už léta přesluhovali, a vlastně chybí 15 let, než přijdou ty další mladí lékaři.
0: Hejtman Karlovarského kraje Petr Kuby ze hnutí ANO, jsme v prostorách nové zubní kliniky v Chebu. Co to vlastně pro Karlovarský kraj znamená?
3: Když to řeknu zjednodušeně, obrovský přínos, protože po čem lidé nejvíce volají, jsou právě zubaři. My máme nastavený bonifikační systém poměrně štědrý, ale i tak se nám nedaří.
0: Už v tuto chvíli vlastně jasné, že už jsou teď naplněné kapacity, co se pacientů týká tady v klinice zubní. Kraj ale bude rozšiřovat tuto péči a týká se to právě Karlových Varů.
3: Ano, tam už máme vybraného provozovatele. Je to opět záležitosti Karlovarské krajské nemocnice a chtěli bychom, aby ta klinika byla hotová 28-29. Tam počítáme, že by to mohlo obsáhnout kolem 5000 nových pacientů v Karlovarském kraji.
0: Karlovarský kraj za vybudování moderního pracoviště zaplatil přes 50 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Sarah Connor, 17 hodin 22 minut a stále pokračující den v kraji, ten páteční s datem 24. července. Do soutěže Vesnice roku se můžou hlásit obce a města do 7,5 tisíc obyvatel. Do jubilejního 30. ročníku se přihlásilo celkem 17 obcí z celého Karlovarského kraje. Například Černava, Doupovské Hradiště, Drmoul, Hájek, Kolová nebo Žlutice. Zlatou stuhu nakonec získal Hroznětín na Karlovarsku, odkud se v tuhle chvíli už hlásí Eva Jandáková. Evo, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Hroznětín se do tohoto prestižního klání přihlašoval už od roku 2011. Porota ale ocenění udělila až teď po 15 letech.
1: To ne, naopak. Hroznětín se pyšní hned několika oceněními. Dvě bílé stuhy za práci s mládeží a podporou rodiny, modrou stuhou za společenský život a cenou naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Navíc byla v roce 2015 titulem knihovna roku oceněna také místní knihovna.
0: Evo, proč tedy letos porota udělila Hroznětínu nejvyšší ocenění?
1: Porota ocenila nejen infrastrukturu, navazování na tradice, kulturní, sportovní a společenské dění ve městě i spádových osadách, ale hlavně to, že se do veškerého dění zapojují sami občané. Kromě fungujícího sboru dobrovolných hasičů je zde také fotbalový klub Téje Olympie, skautský oddíl Bystřina, pěvecký sbor Las Velas nebo dámský klub. A nejen tyto organizace se pak zapojují do dnes už tradičních akcí, kterými jsou benefiční den na Velkém rybníku, Krušnohorský masopust, Univerzita třetního věku, Noc kostelů, jarní a letní příměstský tábory. Místní navíc společně zrekultivovali nevyužívaný prostor v Luční ulici, kde je nyní místo pro odpočinek i setkávání. A právě proto dnešní oslava patří doslova všem občanům Hroznětína i spádových obcí, tedy Velkého rybníka, Ruprechtova, Odeře i Bystřice.
0: Nebo slyšíme za tebou zvuky v rámci oslav, tak jak tady oslavy probíhají?
1: Ano, oslavy jsou v plném proudu od 13 do 16, to byla oficiální část se samotným předáváním ocenění. A do 21. hodiny tak tu postupně vystupují kapely Kroky Michala Davida, což je právě teď, pak následuje Devátá planeta nebo DM Band. Připraveno je také zdarma občerstvení pro všechny místní občany. Ještě dodám, že celorepublikové kolo proběhne 3. září, kdy Hroznětín navštíví celostátní hodnotící komise a vyhlášení výsledku pak bude 19. září v obci Písečná na Pardubicku.
0: A díky za informace z Hroznětína, které si nám přinesla právě teď do Dne v kraji. Měj se krásně, užij si oslavy, pokud zůstáváš, a naslyšenou.
1: Děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: V Jáchymově na Karlovarsku se v sobotu uskuteční charitativní DOFS turnaj o pohár starosty města Jáchymov. Návštěvníci se můžou těšit na fotbalové zápasy, hudební doprovod, bohatou tombolu a také zábavný program pro děti, ale i dospělé. Podrobnosti prozradila moderátorce Zlatě Kinské, vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javůrková.
1: Kde a jak vznikla myšlenka propojit sportovní turnaj s charitativní pomocí, Petro?
2: Pan Lukáš Chomát přišel s myšlenkou, že by fotbalový turnaj chtěl udělat u nás v Jáchymově. Setkal se se Štěpánem Dvořákem, toho napadlo, že tradiční turnaj o pohár starosty města by byl vhodným právě pro uspořádání takovéto úžasné akce. Vybrali jsme dva chlapce, kterým bychom chtěli výtěžek vlastně věnovat, a to tady Škovi a Honzíkovi, a celá akce se rozběhla, nabrala úžasných otáček, protože se setkala s velkou podporou ze stran široké veřejnosti, podnikatelů, místních lidí i kolem jdoucích, a mám z toho opravdu velikou radost, že takováto akce u nás bude probíhat.
1: Kdy a kde přesně se bude turnaj odehrávat?
2: Bude to tedy v sobotu 25. července. Začínáme v 8:45 výkopem a bude to na hřišti na Panoramě. Většinou lidé vědí, když se řekne Panorama, je to ten největší kopec v Jáchymově, který vůbec máme, a ten fotbalový turnaj samozřejmě nebude jenom o fotbale, ale myslím celé té akce bude hlavně pomoc dvěma statečným chlapcům, kterým bude tedy věnován celý výtěžek z této akce.
1: Kdo se turnaje zúčastní?
2: Bude to 16 týmů napříč Karlovarským krajem a nejen Karlovarským krajem.
1: Pojďme prozradit, jaký bude doprovodný program v rámci této akce.
2: Doprovodný program bude bohatý. Na malé návštěvníky čeká mini fotbalová arena, skákací hrad, bude tombola, určitě také přijedou místní hasiči ve 2 hodiny s malým překvapením, a ve večerních hodinách potom nekončíme. Celý fotbalový turnaj se promění v diskotéku pod širým nebem, kde bude hrát kapela Ali News Band a po ní bude následovat party DJ Duffyho a Retro VDJ, takže já si myslím, že program bude zajištěn. Nebude chybět ani soutěž o nejlepší buchtu, kterou jsme si tak nějak trošku půjčili z ostrova, ale myslím si, že pro dobrou věc na nás ani nebudou zlobit. Každý, kdo přinese, může potom vyhrát hezkou cenu. A aby se nám návštěvníci dostali jak na fotbalový turnaj, tak i na ten večerní program, je zařazená i mimořádná linka MHD, která vlastně pojede dvakrát, jednou tak, aby přijeli lidé na koncert a poté i na samotnou diskotéku a zpátky.
3: Den v kraji. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na chorovském beach volejbalovém hřišti zítra ráno začíná mistrovství České republiky v plážovém volejbalu kategorii U20, tedy hráčů do 20 let. Na místě už je naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobrý den. Už jsou kurty připravené?
2: Dobrý den tobě i posluchačům. Kurty pro beach volejbal jsou špičkově nachystané, písek je čistý a uhlazený, stupinky pro rozhodčí stojí, sítě visí správně vysoko a stánky s občerstvením dolaďují poslední organizační rozvrhy. Sportovci se tady mohou těšit na 4 kurty. 2 jsou vyhrazené pro ženské zápasy a zbylé 2 pro mužské. Diváci a fanoušci tady mohou současně sledovat celkem 4 zápasy.
1: Takže 4 zápasy naraz. To, abychom si sebou do Chodova vzali ještě jedny náhradní oči a trénovali rychlé otáčení hlavy zleva doprava. Když se hraje na tolika kurtech najednou, kolik dvojic se sem vlastně sjelo? A máme v turnaji nějaká horká žlízka v ohni z našeho Karlovarského kraje, kterým můžeme jít nebo přijet fandit?
2: No, z Karlovarského kraje nemáme na turnaji bohužel žádné želízko. Pokud teda nebudeme počítat mě, domácí regionální týmy se přes tvrdé síto celosezónního bodování neprobojovaly. Takže místní patrioti si musí vybrat náhradní favority. O to větší bitva to ale bude. Sjíždí se sem absolutní špička. 16 ženských a 16 mužských párů. To máme rovných 64 špičkových sportovců z Prahy, z Brna, z Liberce nebo z Olomouce. No a výška jednotlivých hráčů se v průměru pohybuje okolo 180 cm, a to i u žen. Tak mám pocit, že v Chodově o víkendu stoupne, alespoň tady na areálu, výškový průměr všech přítomných o 20 cm.
1: Tak sice bez domácí účasti na písku, ale o to víc můžeme fandit prostě dobrému beach volejbalu. Lucko, jaký je tedy plán na celý víkend? Kdy to celé vypukne a kdy se hlavně dozvíme jména nových mistrů republiky?
2: První hvízdnutí rozhodčích zazní zítra v 9 ráno. Hrát se bude intenzivně celou sobotu. V neděli dopoledne turnaj vyvrcholí a po obědě nás čekají nejvypjatější finále. Pokud chcete vidět budoucí olympioniky, jak skáčou písku pro někdy extrémně těžké a leckdy až nemožné míče, Chodov je jasná volba. Já tady samozřejmě budu, ale brzy ráno si už s ručníkem zaberu strategické místo ve stínu a hlavně blízko stánku s klobásami.
1: Chápeme, sportovní žurnalistika v terénu vyžaduje velké oběti. Lucko, díky za přehled, pořádně se zítra namaš krémem, má být teplo a slunečno hlavně, tak ať se nespálíš a ať je zdravá a dojedeš domů a hlavně užiješ si báječný beach volejbal v Karlovarském kraji. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin 8.40 minut, vy posloucháte stále Český rozhlas a Karlovy Vary. V tuhle chvíli na řadu přichází počasí, no a ten výhled na sobotní počasí má být, řekl bych doslova, báječný. Potvrdí mi to Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Uvidíme v následujících chvílích. Marto, krásné odpoledne. Zeptám se nejprve na večer a noc a pak tedy na sobotu. Tak jak bude?
2: Já se omlouvám, hezké odpoledne. Na večer a v noci nás čeká zmenšená oblačnost, jasno až polojasno, a protože bude jen slabý vítr, tak noc bude opět chladná. Nejnižší noční teploty očekáváme jen o trošku vyšší než dnes. Nejčastěji klesnou teploty ráno na 9 až 6 stupňů Celsia. V mrazových údolích Krušných hor tam očekáváme i zítra ráno teploty i kolem nuly. Přes den pak zítra bude slunečno a maxima budou mít letní hodnoty mezi 25 a 28 stupni a vítr bude slabý proměnlivý během dne, pak z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Výhled na báječné sobotní počasí potvrzen. Marto, díky za to, mějte se krásně, užijte si víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den a víkend.

0: Do páteční podvečerní pohody vám hraje Český rozhlas Karlovy Vary písničky, které nestárnou, písničky, které si společně s námi můžete zaspívat. Tohle byla 100% jedna z nich od Ivety Bartošové, písnička PS. No a hrát vám budeme dál, tak zůstaňte s námi. Já vám za sebe přeji krásný zbytek večera a hlavně pohodový víkend, který má být slunečný, tak na sebe dávejte hlavně pozor, užijte si ho ve zdraví. No a mějte se fajn, v pondělí opět po 17. hodině v novém dni v kraji naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku pokračuje letní vojenský výcvik pro studenty. Všemnice u Karlových Varů dokončuje kamenný altán v místní části Dubina. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda nebyl v registru, přesto několikrát jednal s ministrem práce Juchelkou z ANO. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje letní intenzivní vojenský výcvik pro studenty. Na dobrovolné vojenské cvičení se podle zjištění ČTK přijel podívat i náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. 108 studentů dnes mělo na programu střelby a hod granátem. Za 4 týdny absolvují pořadovou, střeleckou a ženejní přípravu, zdravovědu a různé další přednášky a besedu. Cvičení završí komplexním výcvikem, při kterém spí venku. Studenti, kteří cvičení úspěšně dokončí, složí 31. července slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun před zdaněním. Obec Šemnice u Karlových Varů dokončuje kamenný altán u obecního úřadu v části Dubina. Sloužit má jako zázemí pro obyvatele i návštěvníky obce. Na stavbu příští rok navážou úpravy okolního veřejného prostoru. Podle nezávislého starosty Josefa Fialy bude altán hotový do konce tohoto měsíce.
2: Dáme ho z přírodního kamene celý, máme podezdívku kamennou přimožulovou, máme tam bobrovou střechu, bobrovku takzvanou a teď aktuálně čekáme na kamennou dlažbu, která nám tu stavbu co prodloužila.
0: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další členové vedení s ním opakovaně jednali o financování sociálních služeb, nebyli ale donedávna nahlášeni v povinném registru lobbystů. V případě porušení zákona hrozí Unii až milionová pokuta.
3: Případem se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, potvrzuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
4: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
3: Zástupci Unie tvrdí, že na zápis zapomněli a neřešili s ministrem zákony ani rozdělení dotací. Spolku, který vede předseda Unie Kubát, přitom letos stouply dotace nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití funkce Kubát už dříve odmítl.
5: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy.
3: Ministr Juchelka ani jeho tiskové oddělení na dotazy nereagovali. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
0: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině.
1: Sport.
0: Seriál motokrosového mistrovství světa zavítá o víkendu po roce do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou Velké ceny České republiky bude Julius Mikula, který je pravidelným účastníkem šampionátu a v kategorii MX2 je průběžně 10. Před týdnem ve Velké Británii skončil celkově 5. Na západě Čech bude usilovat o premiérové umístění na stupních vítězů. V Lokeckých Serpentinách ho ve startovním poli doplní Petr Radhouský, Martin Venhoda a Václav Janout. V královské třídě MXGP se představí Jakub Terešák a Martin Krč. Finálové jízdy MX2 a MXGP jsou na programu v neděli odpoledne.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, v mrazových údolích Krušných hor kolem nuly. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Sokolovské ulici poblíž autobusové zastávky Karlovy Vary Pivovar havarovala dvě vozidla a na silnici 6 u Olšových Vrat na Karlovarsku bouralo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky muziky pokračujeme již po čtvrté cyklem půlhodinovek s dechovkou z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám všem přeje Antonín Bulka.

Úvodem našeho pořadu jsme vyslechli lidovou polku Jarní vody, kterou zaspívalo pěvecké kvarteto Gerta Lidinská, Jana Kopřivová, Jiří Langmajer a Jiří Bárta. V roce 1981 jsem vyslechl na plese v Hošticích na Klatovsku lidový valčík, který mě zaujal svou nosnou melodií a hezkým textem. Upravil jsem jej pro Jiřího Langmajera a písnička Když jsem já šel za svou milou se v roce 1984 v plzeňském rozhlase natočila.

Herec a zpěvák Jiří Mígl byl solistou operetního souboru Plzeňského divadla. Jeho hlas měl krásný basový tembr a když k němu ještě přidal herecký projev, měly písničky, které naspíval v plzeňském rozhlasovém studiu, nezaměnitelný výraz. Pro vás nyní zaspívá sousedskou Pivíčko v másku. Nahrávka je z roku 1982.

Následující valčík Červená růžička kvete z jara jsem poprvé slyšel, když ji zpíval můj soused a kamarád Karel Černý ze Srbic u Klatov. Byla to jeho oblíbená písnička. Udělal jsem mu radost, upravil jsem ji a v roce 1984 ji naspívali Gerta Lidínská s Jiřím Langmajerem. Možná, že si ji tam nahoře nyní s námi zaspívá.

Valčík teče potůček bublavý byl hitem v 50. letech minulého století díky kolekci gramofonových desek, které nahrála jihočeská dechovka Václava Mugrauera u firmy Suprafon. Obchodní úspěch této kolekce zachránil Suprafon po znárodnění od krachu. Dana Pospíšilová, Milada Peštová, Lesanka a teče potůček bublavý.

A nyní opět zvesela. Polku Oře Ořešina zaspívají solistka operetního a muzikálového souboru Plzeňského divadla Stáňa Topinková a housliska Plzeňské filharmonie Jana Kopřivová.

Do repertoáru Mugrauerů patřil také valčík Krásná pasačka, který jsme v roce 1977 s Gertou Ledinskou, Jiřím Langmajerem a Lesankou natočili. O rok později Suprafon vydal s nově natočenými Mugrauerovkami LP desku. Toto LPčko bylo i hned po vydání rozprodáno. Bylo stejně úspěšné jako původní nahrávky Mugrauerů v 50. letech.

Pouliční prvorepublikový popěvek, který jsem nazval Plzeňák, nepatří mezi ty hezké pošumavské písničky, ale jako tečka dnešního pořadu Muziky muziky bude dobrý. Dnes jsme poslouchali již čtvrtý díl půlhodinovek s dechovkou z hudebního archivu pod názvem Šumavské noty. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer, rozezněly se tóny lidové hudby. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes se v něm podíváme na některé roztomilé lidové hádanky a škádlivky ze začátku 20. století. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy malou kolekci lidových hádanek a škádlivek zapsaných v roce 1905 pro vás dnes máme. Jsou půvabným dokladem ústní lidové tvořivosti a lidé se jimi bavili mezi sebou. Tak schválně, zda byste je také dnes uhádli. Tak třeba. Černá díra chová štíra, na závory ho zavírá. Víte, o co se jedná? Jde o ústa, jazyk a zuby. A nebo z dětka to ubývá, na bábu přibývá. Co to je? Kužel a přeslice. A nebo do třetice tahle hádanka. Já mám hříbě v zlatým chlívě, ono mě zařičí, je to slyšet dvě míle. Co to je? Podle našich předků kostel a zvonek.

Ve špalíčku lidových písní dnes kromě pěkných písniček posloucháme také staré lidové hádanky a škádlivky. A máme tady další hádanky. Na hlavě věnec, na břiše tanec, pod nohama posvícení. Co je to? No přece rendlík. Nebo další hádanka. Není to tekutina a přece to teče. Co je to? Necky. No a do třetice. Je to zatroníček a je toho plný pokojíček. Věděli byste, co je to? Podle našich předků světlo.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní a ještě tři pěkné a velmi staré lidové hádanky tady máme. Tak tedy. Jede, jede kosejček, má placatý nosejček. Kde voda crčí, všude ho strčí. Co je to? Je to kachna. A nebo běžela liška vokolo vrška, kady vběhla, tráva uschla. Je to kosa. A nebo do třetice. 12 čápů, 52 koroptví a 365 ptáků jedno vejce snesly. Co pak je to? Přece rok. Tak to byly velmi staré hádanky našich předků. Také znáte nějakou velmi starou hádanku nebo škádlivku, kterou jste slýchali třeba od svých rodičů nebo prarodičů? Dejte nám o ní vědět, třeba se o ní pak podělíme v některém z příštích špalíčků. Pro dnešek už se loučí a krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vintířov má opravenou fasádu budovy školy. Hřiště mezi panelovými domy v Třebíského ulici v Aši začala stavební firma opravovat. Zemřel autor večerníčkového Edudanta a Francimora, výtvarník Vratislav Hlavatý. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ve Vintířově na Sokolovsku dokončili fasádu na budově školy. Teď se pracuje na úpravách vnitřních maleb. Obec zároveň začala s obnovou fasády sportcentra. Odhadovaná cena za obě stavby dohromady je zhruba 2 miliony korun. Pokračuje nezávislý starosta Marek Choc.
2: Škola si to zaslouží, když to vezmu horizontu, tak je to rok 2012, kdy se tam ta fasáda naposledy dělala, takže víceméně teďka se obnovuje. Je to tak, si myslím, i správně, těch 14-15 let od toho, kdy se to dělalo, no a samozřejmě ty budovy jsou blízko, je tam asi sportovní centrum, který je rok 2010.
0: Ve sportcentru se nachází bowling, fitness, velký a malý squash a stolní tenis. Aši začala rekonstrukce hřiště mezi panelovými domy v Třebíského ulici. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Týkat se budou například výměny povrchu hřiště, ale taky oplocení, které kvůli snížení hluku bude doplněné speciálními ocelovými sítěmi, které tlumí nárazy míčů. Jak uvedlo vedení radnice na svých webových stránkách, rekonstrukce skončí v polovině srpna a o nové hřiště se bude starat správce. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavičky večerníčku Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 tisíc obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
3: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
4: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, v mrazových údolích Krušných hor kolem nuly. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Sokolovské ulici poblíž autobusové zastávky Karlovy Vary pivovar havarovala dvě vozidla a na silnici 21 u Drmoulu na Chebsku bouralo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
1: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
2: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
2: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl, čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární.
2: Nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smířme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
2: No v knize, pokud budete psát beletry nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
2: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
2: Ano, ne, tak přesně, ne jenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v uvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu,
4: ne ze stolu, samozřejmě.
0: Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehení

0: je v bleskovém šachu, mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
1: Že by šachový loket?
2: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
1: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
1: Paní Troko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
2: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
1: pořád
2: stejná.
1: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
2: Šlacha zůstává stejná pořád.
1: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
2: no,
1: něco?
2: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
1: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
2: Ne, no já to taky umím.
1: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
2: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
1: Poslední článek prstu ohýbáte. A zbytek prstu zůstává napjatý.
2: Zůstává napjatý a pak mám schopnost
1: teď si to hodně zkouší, teď
2: zaklonit ruku a vlastně udělat
1: zvrátit takový, jí.
2: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
1: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
2: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
1: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská

0: A přání, je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D-vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D-vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitaminem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamin, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipitrénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty tahuje. Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně tam tak, se takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen, byla malá kvůli se automobilu, šla po spolu jezdkyně, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo, dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom
2: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna. Budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozvu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten ta kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál, takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, a to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cejdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
1: No,
0: ano, jsme
1: povídejte.
0: V rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi
0: neřekl nic k tomu.
1: To musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím okolo hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže když nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... u šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukách?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla také komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šanova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den, ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No. Tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možné. No tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starla a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Ne, nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově, no a teď jsem říkal, no to je ona. Když tam byla, tam tancovala pám Tévo, tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádníka si neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jsem si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do Jihlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě, tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když jsem je přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojívá, no.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo? Čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval. To bylo první, to se mě líbilo. No to jako, my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal

0: takový jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Todle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je todle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
1: A to je hezký.
0: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme. Žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jsou pustá rána bez okén.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No. Tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šel k holiči se nechat zkrášet.

0: Pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
1: Jaké jste měla šaty?
0: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
2: Pršelo vám štěstí?
0: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
2: A jak to vypadalo tedy?
3: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, tehdy jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten, no, ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
2: Ne. To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
0: Jo, jo. Ano, ano.
3: Takže,
0: říkám,
3: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkno.
2: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
3: No, my jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
2: Sem spát?
3: Ano.
2: A ta svatební noc teda?
3: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc neměli ani.
2: Jo, vy jste přišli...
3: Tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
0: No, už nevím.
3: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
2: spolu.
3: Protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
2: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
3: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
4: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
5: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
0: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
3: No já taky, protože bez dětí to není ono. Co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
2: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
3: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna, jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stíhala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stíhala, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
0: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
3: No já jsem byl taky rád, já se, a to jsem byl akorát v práci A teďka nebyly mobily, nebylo nic takového. Že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera. Já pam, jak byla? Jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pám, je, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
5: Život Anežky a Ladislava Jiřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
4: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
5: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
3: No ne, koukej.
0: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
2: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
3: Jo?
0: No, tak ty možná uměla, ale
3: to,
0: ne ty,
3: no,
0: ne
3: to umí
0: ty,
3: mačka.
0: Ale ne ty, ale. To je bába, no. Že jo?
2: No tak je to vaše.
3: No, no to je krásný. A to je na co to je na kafe?
0: No, ale to nám se bude muset naučit, Tomáš.
3: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
2: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
3: Jo.
2: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
3: Jo, a to jsou...
2: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
3: No to je krásný.
0: No to je, já úplně čumím.
3: No tak to máme co tohle.
0: No teda toto jsem
3: to
0: si...
3: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
2: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
0: Jo, děkujem.
3: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli ponoční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal, a tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Já jsem nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no. Vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no. Co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my. To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud. A to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázeli nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, to nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den, než si našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchově prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta Jidlena vychovávali jsme ji taky, ta jsme ji měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty děcka a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam v té zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený. No a 3krát mě to říkám, 3krát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, nevím, čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohled, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohohle, že třeba je někde tady, někde v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To
5: asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypraný, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější? Pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo, někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že by pusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrátý mačinkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo, každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to mluvím o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že je ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť, mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli, že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale Tatuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... Nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkuji, moment, čtu, jo, ano.

0: No tak, tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
0: Ano, ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty ti jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom, jak se nevím.
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
2: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím, rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
0: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
0: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
0: Ale vytáhni na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
0: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a nej...
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Se na tom k smíchu jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: že
0: to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu,
1: no.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No?
1: Já vám to řeknu.
0: No?
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano, od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Je, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciárum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást? Ne,
4: prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak
3: ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to když jdeme my s taťou jdou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do pultěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dávám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťo, nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujem.
2: Tak promiň, no.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Stehurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Vždyť já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrý dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
3: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Simano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval dětím...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je. Vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v Milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
6: Jako rytíř?
3: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako derdy das ve francouzštině, že ano?
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto... Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
7: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je... To je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

láskou pro vás noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

jeho. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinské jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale jak vždycky to? Byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, vymetačko, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal.
1: Já vás. Tak, hele, víte, já co vás. Jsem tam chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, protože mi právě, protože asi teda mám takový sklon k lenosti, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já
0: poznám
1: Křezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: Dobře, no já no, samozřejmě vám to věřím a taky trochu závidím no. Teda. A než,
1: hele, ale já bych jenom přiznal. Ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Půjde to?
1: Tak to jste hodně.
0: Protože dobrou jinak, dobrou noc, taky zdravím, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané a jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano, a to jsem třeba viděl a to bylo na Ukrajině v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího Spoděbrat a Jarek Nohavica.

šest hodin, ještě srdce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme.

schodech, tam se dějou divy. Tam jsem se zakoukal do trafikantky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, ne věci

0: Noční linka. Tak dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás v vysílání.
1: Ano, jsem vášnivý rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu noční linku. A
0: děkujeme.
1: Čo chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, To bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptať... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: No, já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí.
1: No,
0: to nevadí,
1: moment,
0: ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: To. Po vašom, po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a púšť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne. Ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybarčím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybačím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí sny.
1: Děkujem, že jsem se loval. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale... Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí se vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby halo? Byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve stadem bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni. A něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano, a dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako, takže nevím. No,
0: je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně dělám, pracuju v metru v Praze, takže, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: Mm-hmm. Je? A to je kde, prosím, pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu.
1: No.
0: Kde konkrétně to je, jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru, tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty to vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležená, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům, proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalený oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoje, budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je... lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy byli jste, bojíte se, tajemno ano, ne, kam byste se rádi vrátili, nebo kam vás to nalákalo, a vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí, protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit, telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně mezi půlně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, ale ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no na Slovensku je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo takový zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady vtáhnete Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zabírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... já už jsem to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: Nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo, že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, tam jsou takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí nějak, to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel, tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový hnízdo z takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako...
0: Ale kdyby náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě, myslím, Hornický muzeum, což taky...
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, a nebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal... Na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáši, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat. A teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím, až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, prý nějaká žena.
1: Ano, já jsem a jsem momentálně v Pekně, což je u Volar.
0: Zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde...
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli Volary vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel, já ji vnímám, ale ze strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeju.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se, do Ostravy, Březové hory, doly Štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků, asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný. Tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku naštíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov.

0: ta byla postavena, nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlený pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl asiatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No, dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Matou, děkujeme moc. Děkuju.
0: Taky děkuji, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl, naštěstí, jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financkozy, helejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy, asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky. Tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé. A víte co? radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína, omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: tvoji oči.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Tak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov, a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, kde je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské ale naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, přesně.
2: Které se koupí v tom, no, v té termálu.
1: Ano, tak přesně to samé i v
2: Budapešti. To, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No, gratuluju.
2: Takže pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty mladičké, tak jsem musela jít najít.
1: No. Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to by to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. Mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já tam, vám řeknu, tam, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky, že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: čas odejít. No, máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím, Igore. Tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovskou jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale?
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno přikře. Ale další, jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří. Do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 0:53, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do stran mého kopce jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: Než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn Pavel Bobek. Tak, takhle to máme, ale máme 0:56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnou. Omlouvám se, bylo to krátké, Lipno, stručné, ale ano. Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda jsem vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam nikde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule prautna.
2: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co?
2: Hele, prosím, ne.
1: Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši,
2: ale
1: Maria,
2: tak... co je, furt, tak se aspoň pojedi, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko, stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chrašo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavarit.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít, ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky, že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam a já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost, to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řekl? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mě začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. La zona blanca je...
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zapojil.

0: budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale ne bezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlo z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci, přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejpe jsem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života,

0: prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně k tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, továrišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali továrišči. A už stáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chču vidět. Už to lítalo, už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve Svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem Švagrová děda vše věda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode, vode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Helkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání. No jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: No, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: by byl... Jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no to je pravda. A načo je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? No jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová,
6: ano,
7: seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz v téhleté vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyspytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
3: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
3: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
3: No.
6: Pozor!
3: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
3: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
9: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
9: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
9: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
9: A dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
9: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, člověk si od huby utrhne, sami přinese u nový právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, co dneska, ta polívka, blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. Já. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsi šuplety.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je předtím, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: Já co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovna, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Se někdo ožralá, jak jste to mi ožralá? Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musíš, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já, pano, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, to je... Když zpívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.